signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na rádiu nám 2 minuty před 6 hodinou dospívali Depešáci, připravené máme zprávy a pak taky Pet Shop Boys, Mike Oldfield nebo Madonna. Prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Záchranné složky zasahují o nehody na silnici 54 u obce Strážovice na Hodonínsku a pozor taky na nehodu na D8 na 33. kilometru ve směru na Prahu. Tam to řeší policie. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 15. července hezké ráno přeje Lucie Sinková. Poslanec za motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal v případě, že bude policií označen za viníka nehody, při níž se v centru Prahy střetl s nemocničním vozem, na post zmocněnce rezignuje. Turek to včera večer oznámil na svém Facebooku. Přes názorové rozdíly by prezident a premiér měli být schopni spolu normálně komunikovat. Odlišný názor neznamená nepřátelství, řekl včera novinářům prezident Petr Pavel v Lánech. Reagoval tak mimo jiné na to, že premiér Andrej Babiš odmítl jeho nabídku na obnovení schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Velitelství americké armády oznámilo, že obnovilo námořní blokádu íránských přístavů od včerejší 22. hodiny středoevropského času. Tento postup nařídil v pondělí americký prezident Donald Trump. Dodejme, že americké námořnictvo má v oblasti více než 20 bojových lodí a stovky letounů.
0: Co se děje v regionu?
2: Už v září by měla Praha vybrat dodavatele, který se postará o přestavbu bývalého chrtího závodiště v Motole. Závodiště, které stojí na městských pozemcích, město odkoupilo loni za 215,8 milionu korun. Proměnit by se areál měl na atletický stadion. Přestavba by měla být na zhruba 105 milionů korun a nový stadion by se tu měl otevírat začátkem roku 2028. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistku Lindu Noskovou čeká zítra velkolepé přivítání, kde takto zjistil sporták Petr Plintovič.
3: Wimbledonskou šampionku přivítají v Přerově, tedy ve městě, kde se Nosková usadila a které se stalo jejím domovem. Město chystá pro fanoušky i 300 porcí tradičního wimbledonského pokrmu, jahod se smetanou. Součástí bude také autogramiáda a koncert pro Lindu, na kterém vystoupí kapela Opět a Radeček. Nosková v sobotním finále Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a také bouřkami, ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky, a to i velmi intenzivní. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Se 6. hodinou vás všichni zdraví Jirka Svoboda. Právě začíná ranní vysílání Signál Rádia. Jsme v polovině pracovního týdne a také v polovině měsíce července. Dneska už je 15. Tak pojďme společně do toho nového dne vstoupit pravou nohou a s dobrou náladou. My vás ještě před cestou do práce nebo za jinými povinnostmi vybavíme všemi potřebnými informacemi a zahrajeme to nejlepší z 80. let. Tak si s námi užijte nejenom dnešní ráno, ale také celé 80. léto.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio a dnes jsme se probudili do 15. červencového dne. Svátek proto slaví Jindřich. U nás máme něco přes 26 tisíc nositelů tohoto jména. Narozeniny by měl například nizozemský malíř Rembrandt a mezi oslavence patří český tenista Pavel Wiesner nebo americký herec Forest Whitaker, kterého můžete znát z filmu Poslední skotský král, za kterého získal Oscara. Tak přejeme jen to nejlepší. No a na dnešek připadá taky Den černého rybízu, Světový den zručnosti mládeže anebo Den hot dogů. Možností, co oslavovat, je tedy dnes hned několik. Zůstaňte s námi a za chvíli probereme aktuální počasí.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Madonna a True Blue v ranním vysílání Signál rádia. Dnešní ráno je nad Českem většinou oblačné, na severovýchodě se vyskytují přehánky a měříme mezi 14 a 18 stupni. Nejchladně je v Liberci, kde měří 14 stupňů, České Budějovice a Jihlava mají 16 stupňů a Praha, Pardubice a Brno začínají den na 18 stupních. Dnes bude hlavně na severovýchodě oblačno a je zataženo s občasnými přehánkami nebo bouřkami, jinak bude většinou oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30 stupňů Celsia. Počasí dnes tedy může být všelijaké, ale se Signál rádiem máte jistotu, že vás naše hudba přenese do mládí. Tak hezký poslech.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 6:30, zpěvačku Sandru za chvíli vystřídá Modus, ale nejdříve tady mám pár dnešních zajímavých událostí.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Sněmovna by dnes měla schválit návrh na obnovení elektronické evidence tržeb. Dnes dojde ke slavnostnímu otevření zrekonstruovaného úseku Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a obcí Kozly. Bude sloužit nejenom pro rekreaci, ale také jako důležitá spojnice mezi obcemi podél řeky. Pražský vysílač Petřín dnes projde pravidelnou technickou údržbou. Od 10 dopoledne do 8 hodin večer se tak odmlčí všechny stanice, které ho využívají k šíření svého programu. Do dneška se mohou hlásit startupy, firmy i jednotlivci do soutěže Innovation Week Awards. Letošní ročník soutěže nabídne 5 kategorií. Řidiče ode dneška do neděle čekají dopravní problémy na silnici 57 u Bystřičky na Vsetínsku. Kvůli rekonstrukci se zde bude jezdit kyvadlově jedním pruhem. Plzni dnes dojde ke slavnostnímu otevření dvou schránek, které byly objevené při opravě věžičky nad hlavní lodí katedrály svatého Bartoloměje. A na mistrovství světa ve fotbale dnes proti sobě nastoupí Argentina s Anglií. Výkop bude v 9 večer našeho času.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Skoro 3 minuty po 7:30 ladíte Signál Rádio, míříme na silnice. Záchranka zasahuje u nehody na dálnici D8, kde se na 35. kilometru ve směru na Prahu srazil kamion a osobní auto. V místě se tvoří dlouhá kolona a bouralo se také v Plzni na silnici číslo 27. Tam to řeší policie. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

Na signál rádio Rick Astley a jeho Together Forever dnes přivítáme ve vysílání velmi výjimečného hosta z hudební branže. O koho se jedná a co s ním probereme, prozradím za chvíli a taky se koukneme na pár témat ze zpravodajských webů. No a do 7. hodiny zaspívá například Clymie Fisher nebo George Michael. Tak hezkou středu 15. července.

0: Posloucháte ranní vysílání Signál rádia. Dnešní ráno je nad většinou Česka oblačné, na severovýchodě se vyskytují přeháňky a měříme mezi 14 a 18 stupni. Nejchladněji v Liberci, kde měří 14 stupňů, České Budějovice a Jihlava mají 16 stupňů, Praha, Pardubice a Brno začínají den na 18 stupních. Dnes nás čeká na severovýchodě oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami nebo bouřkami, jinak bude většinou oblačno až polojasno a nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30 stupňů Celsia. Takže dneska někde můžeme zmoknout, jinde si zase užijeme i pár slunečních paprsků. Hlavně vám ale přeju příjemný den.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia, už se tady chystá skupina Eruption anebo George Michael, ale pojďme nejdříve zjistit, o čem dnes informují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Čeští vědci se zapojili do mezinárodního projektu, který úspěšně otestoval technologii bezkontaktního měření emisí aut za provozu. Systém dokázal s vysokou přesností okamžitě odhalit nejenom auta ve špatném technickém stavu, ale i vozy s nelegálně vymontovanými filtry pevných částic. Tato technologie na rozdíl od běžných kontrol měří emise v reálných podmínkách a bez vědomí řidiče. Zákaz sociálních sítí osobám mladším 16 let v Austrálii selhává na ověřování věku. Výzkumníci zkušebně založili desítky falešných profilů s věkem 16 let, přičemž platformy po nich nevyžadovaly žádný skutečný důkaz totožnosti. Australská vláda na tato zjištění reagovala hrozbou tvrdých soudních žalob a zvýšením pokut pro technologické giganty. Včerejší bouřky nakonec nebyly podle meteorologů tak silné, jak původně předpovídali. Situace byla na předpověď podle nich složitá, že sílu a výskyt bouřek nedokázali přesně určit ani modely. A španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si tak zahrají o druhý titul. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci, anebo Angličany. Jejich souboj je na programu dnes od 21 hodin. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste se Signál rádiem, dnes si nenechte ujít na našich vlnách další zajímavý rozhovor. Hostem bude tentokrát legenda českého roku, zpěvák a muzikant Petr Janda. Společně zazpomínáme na jeho hudební začátky a probereme, jak se kapele Olympic už desítky let stále daří oslovovat fanoušky. Nebude se ale mluvit jenom o muzice, zjistíme také, co ho dodnes žene dopředu, jak si ve svém věku udržuje životní energii a chuť tvořit, a řeč přijde i na rodinu a nebo tradiční letní garden party. Tak si nenechte ujít rozhovor Lucky Sinkové s Petrem Jandou z kapely Olympic u nás na Signál rádiu dnes po 10. hodině.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Jsou přesně 4 minuty před 7 hodinou. Na Signál rádu nám dospíval George Michael, se mnou už ve studiu Lucka Sinková. Vítám tě tady, dobré ráno.
1: Hezké ráno, já zpívat nebudu, po mně to nechtějí.
0: To ani já se o to pokoušet nebudu. Naopak, mám tady skvělý tip na výlet, prázdninový výlet. Máš ráda Hurvínka, nebo měla si ráda Hurvínka jako dítě?
1: Ježiši, no já si ho pustím klidně, já to řeknu i teď před 50.
0: Tak, tahle ta legendární postavička bude ode dneška k vidění v Pelhřimovském muzeu rekordů, ale pozor, je vyrobená drátenickou technikou z více než půl kilometru drátu. Pan, který vyráběl, tak na ní použil přes půl kilometru drátu.
1: No hlavně to si dal, to musela být čichta.
0: No, přes 80 hodin prý na tom pracoval.
1: No, teda.
0: Takže krásná postavička, kdybyste se chtěli podívat nejenom na Hurvínka, tak do muzea Pelhřimova v Pelhřimově, do muzea rekordů. Myslím, že to může být hezký prázdninový výlet. A co máš ty ve zprávách?
1: Děkujeme za tip, Jiříku, určitě se tam pojedu podívat, nedávno jsem zrovna jela okolo. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení EET, tak o tom bude řeč, a Španělsko je prvním finalistou fotbalového mistrovství světa.
0: A po zprávách to nejlepší z 80. Tina Turner, Erasure nebo Cyndi Lauper.
2: Signál rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje u nehody na dálnici D8, kde se na 35. kilometru ve směru srazil kamion a osobní auto ve směru na Prahu. V místě se tvoří dlouhá kolona. Nehoda vás drží také na silnici 61 u Buštěhradu na Kladensku a porouchané vozidlo překáží na D3 na 112. kilometru ve směru na Rakousko. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál rádia. Hostem našeho vysílání bude tentokrát legenda českého roku, zpěvák a muzikant Petr Janda. Společně zavzpomínáme na jeho hudební začátky a probereme, jak se kapele Olympic už desítky let stále daří oslovovat fanoušky. Nebude se ale mluvit jenom o muzice. Zjistíme, co ho dodnes žene dopředu, jak si ve svém věku udržuje životní energii a chuť tvořit. Řeč přijde i na rodinu nebo na tradiční letní garden party. Nenechte si ujít rozhovor Lucie Sinkové s Petrem Jandou u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké červencové ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje. Výstraha před velmi silnými bouřkami, kterou na včerejšek vydali meteorologové, se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav v podvečer na síti X informoval, že předpověď úplně nevyšla. Následně meteorologové výstrahu před velmi silnými bouřkami zrušili. Bouře, které měly zasáhnout celé území, působily včera odpoledne problémy pouze ve středních Čechách, hasiči tam měli více výjezdů a na Příbramsku zaznamenali supercelu. Kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Je to výsledek dohody podepsané včera mezi Británií a Evropskou unií o statusu tohoto britského území na jihu Pyrenejského poloostrova. Jeden z cílů dohody bylo právě odstranění pozemní hranice.
0: Co se děje v regionu?
2: Správa železnice reaguje na nehodu na pražském hlavním nádraží z května 2024, kdy strojvedoucí osobního vlaku při odjezdu přehlédl návěstidlo zakazující jízdu a narazil do posunující lokomotivy. Důvodem byl tehdy nedostatek času na obrat soupravy, proto správce kolejí požaduje minimální časy na obraty u motorových vozů na 5 a u elektrických jednotek 10 minut. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Španělsko je prvním finalistou fotbalového mistrovství světa. V semifinále porazilo obhájce stříbra Francii 2-0 a po 16 letech si znovu zahraje o titul. Zatím jediný světový triumf slavili Španělé v roce 2010. O jejich soupeři rozhodne dnešní semifinále mezi Argentinou a Anglií, které začne v 9 večer našeho času. A Francouzi si v sobotu zahrají o bronz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a také bouřkami, ojediněle silnými, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky, a to i velmi intenzivní. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, se 7 hodinou jste ve společnosti Signál Rádia a před námi je středa 15. července, svátek proto slaví Jindřich. Narozeniny by měl nizozemský malíř Rembrandt a mezi oslavence patří například český tenista Pavel Wiesner nebo americký herec Forest Whitaker, kterého známe z filmu Poslední skotský král, za kterého získal Oscara. Přejeme všechno nejlepší. No a za chvíli si připomeneme několik výročí, jedno z nich se bude týkat i konzervování potravin. Tak dál držte signál, hezké ráno vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je 15. července a v roce 2005 jsme mohli hodně nahlas zavolat, že jsme mistři. Z vídeňského hokejového mistrovství světa jsme si přivezli zlato, ale už tady chystám i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byla v roce 1940 v Kalifornii otevřena první restaurace McDonald's. V roce 1891 byla v Praze ve Stromovce zahájena všeobecná zemská výstava. Mezi největší zajímavosti patřila velká cukrová homole. Byla vysoká 21 metrů, padlo na ní 220 tisíc kilo cukru, což byla toho času denní spotřeba v Čechách. V roce 1826 dobové prameny uvádějí, že počet obyvatel Prahy se poprvé přehoupl přes 100 tisícovou hranici. V roce 1809 byl oznámen objev metody konzervace potravin na základě jejich uskladnění v hermeticky uzavřené nádobě a tepelné sterilizace. A v tento den bylo v roce 1501 založeno první hudební vydavatelství. Tehdy se v něm ale nevydávaly hudební nosiče, ale knihy o hudbě. Signál.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospívala Rod Stewart. Dneska nám bude stačit lehčí oblečení, ale pozor, místy se bude hodit i deštník. Ráno je většinou oblačné, na severovýchodě se vyskytují přehánky a měříme mezi 14 a 18 stupni. Přes den pak bude hlavně na severovýchodě oblačno a zataženo s občasnými přehánkami nebo bouřkami. Jinak bude většinou oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30 stupňů Celsia. Pokračuje 80kové léto Signál Rádia a tohle už je Cyndi Lauper.
1: Ráno

0: Máte naladěné Signál Radio, před půl osmou nám zaspívají Eurythmics, ale teď ještě pár událostí, které přinese 15. červencový den.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Sněmovna by dnes měla schválit návrh na obnovení elektronické evidence tržeb. Dnes dojde ke slavnostnímu otevření zrekonstruovaného úseku Labské stezky mezi Kostelcem nad Labem a obcí Kozly. Bude sloužit nejenom pro rekreaci, ale také jako důležitá spojnice mezi obcemi podél řeky. Pražský vysílač Petřín dnes projde pravidelnou technickou údržbou. Od 10 dopoledne do 8 hodin večer se tak odmlčí všechny stanice, které ho využívají k šíření svého programu. Do dneška se mohou hlásit startupy, firmy i jednotlivci do soutěže Innovation Week Awards. Letošní ročník soutěže nabídne 5 kategorií. Řidiče ode dneška do neděle čekají dopravní problémy na silnici 57 u Bystřičky na Vsetínsku. Kvůli rekonstrukci se zde bude jezdit kyvadlově jedním pruhem. Plzni dnes dojde ke slavnostnímu otevření dvou schránek, které byly objevené při opravě věžičky nad hlavní lodí katedrály svatého Bartoloměje. A na mistrovství světa ve fotbale dnes proti sobě nastoupí Argentina s Anglií. Výkop bude v 9 večer našeho času.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 3:08 míříme na silnice. Praha, Strakonická ulice ve směru k tunelu Mrázovka, zdrží vás tady nehoda dvou osobáků. Pražský okruh hlásí nehodu u exitu 58 ve směru od D10 k D1 a bouralo se taky na silnici 44 u Dolní Studenky na Šumpersku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80 digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Kvíz ano nebo ne budeme hrát před 8:30 a výhra vás čeká za jedno jediné správné slovo, tak si to nenechte ujít. Na detaily se určitě koukněte na náš web signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

Na signál rádiu trocha francouzštiny a zpěvačka Mylène Farmer. Francouzi dnes budou mít trošku vyšší teploty než my u nás v Česku, ale oblačnosti tam bude podobně. Dnes čekáme hlavně na severovýchodě oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami nebo bouřkami. Jinak bude většinou oblačno až polojasno a nejvyšší teploty dosáhnou na 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy bude až 30 stupňů Celsia. Velmi podobné počasí nás čeká také zítra, ale teploty trochu povyrostou. Já vám přeju hezký poslech a posílám Bad Boys Blue.

0: Skupina Bad Boys Blue v ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli Amy Stewart nebo Stranglers, ale nejdříve nás bude náš jihomoravský kolega lákat na zítřejší akci do Brna. Slibuje letní atmosféru a skvělou hudbu.
1: Brno žije kulturou, součástí jsou i různé festivaly a jeden probíhá pravidelně na Zelném trhu, neboli Rinku, chcete-li. Léto na Zelňáku je multižánrový letní festival pro širokou veřejnost, který probíhá na Zelném trhu v Brně pravidelně každý čtvrtek a sobotu od května do září, vždy od 18. do 22. hodiny. Festival přináší do centra města příjemnou letní atmosféru plnou hudby, kultury a setkávání pod širým nebem. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty různých žánrů, doprovodný program v unikátním prostředí historického Zelného trhu. Cílem akce je oživit veřejný prostor a nabídnout obyvatelům i návštěvníkům Brna pravidelný kulturní program zdarma během celé letní sezony, ale také posezení a občerstvení v příjemných lehátkách. Jestli se tam tedy chystáte zítra, pak vězte, že o parádní atmosféru se vám postaráme my s naším rádiem. Stavte se tedy na něco dobrého, ale hlavně na Bezva muziku. Těším se na vás. Sraz je tedy v 18 hodin. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Ráno

0: Máte naladěné Signál Rádio, před 8 hodinou je čas na dobrou zprávu, která dnes potěší všechny, kdo rádi cestují letadlem.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
0: Evropská unie chystá největší změny v právech cestujících za poslední roky a vypadá to, že létání bude zase o něco pohodlnější. Rodiny totiž nebudou muset připlácet za to, aby seděli pohromadě. Zdarma má být i běžné příruční zavazadlo v základní ceně letenky a aerolinky už nebudou smět účtovat poplatky za drobné překlepy ve jméně na letence. Navíc by mělo být jednodušší získat digitální palubní vstupenku nebo informace při zpoždění letu. Některá pravidla sice ještě čekají na definitivní schválení a začít mají od roku 2027, ale pro cestující je to rozhodně krok správným směrem, tak snad už brzy bude balení na dovolenou i samotné odbavení o něco méně stresující.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.

0: Skupina Stranglers nám zpívala na Signál rádiu Always the Sun, prostě hudba plná slunce, letní nálady. Se mnou ve studiu Lucka Sinková, před 8 hodinou vítám tě tady.
1: Já nevím, že ty naše songy mě vždycky přinesou na tu pláž k tomu moři, jestli je to tím létem, anebo tou nádhernou melodií, která prostě mi evokuje prostě tyhle ty místa.
0: To je prostě to 80-kové léto tady u nás na Signál rádiu. Mimochodem k létu patří také osvěžující drinky. Máš nějaký svůj oblíbený?
1: Jo, mám, můžu to vůbec říkat, ono se správně nemá mluvit o alkoholu v éteru. No, mám ráda třeba mojito, Sex on the Beach, pak mám ráda gin s tonikem, jejda toho je, panečku, teď si nespomenu, no je toho spousta.
0: No nevadí. No. My jsme vlastně před lety ještě jako Češi v tom horkém dni většinou sáhli po oroseném politru, ale naše návyky se mění, doba se mění a tak jsou populární nealkoholické varianty v poslední době, třeba nealko Aperol, velkým hitem je taky domácí mangová limonáda, ale také se hodně šly nahoru kombinace sektu s čerstvou ovocnou šťávou a velikánským trendem jsou nápoje z japonského zeleného čaje matcha.
1: Jo, to zní dobře. Já si dávám třeba kávu matcha. A jinak Aperol mám taky ráda, ale je pravda, že když jsou ty hice, ty dusna, vedra, prostě tak nedávám alkohol vůbec, protože mě to okamžitě odpráskne, to mám vyzkoušený, takže já přes léto většinou nealko a když už si dám alko, tak jedině pozdě večer.
0: I v práci nealko, protože nejsi z práci, protože nejsi z právy, tak co dál?
1: To byste sakra poznali, kdybych si dala alko. Tak přetahovaná mezi Hradem a Strakovou akademií pokračuje více za okamžik a mistrovství světa ve fotbale dnes se nabídne druhé semifinále. Více poví Petr Plintovič.
0: A pak to nejlepší z 80. Kamufláž, Roy Orbison anebo kapela Elou.
2: Signál rádio doprava.
0: K nehodě došlo na dálnici D1 na 190. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Osobní a nákladní auto jsou v sobě na silnici číslo 20 na 209. kilometru na trase Plzeň České Budějovice. Tam to řeší policie a Praha jižní spojka, tady vás na úrovni Braníku zdrží nehoda dvou osobáků ve směru na Barandovský most. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 15. července hezké ráno stále přeje Lucie Sinková. Kabinet premiéra Andreje Babiše na příštím zasedání vlády v pondělí 20. července podle zjištění novinek CZ projedná a s největší pravděpodobností také schválí oficiální vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla týkající se summitu NATO v turecké Ankaře konaného minulý týden. Ministerstvo spravedlnosti vedené Jeronýmem Tejcem podalo finančnímu úřadu podnět na bývalého lídra hnutí ANO v Praze Ondřeje Prokopa. Ten bude podle zjištění Seznam zpráv muset vysvětlit nejasnosti okolo nabytí bytů a majetkových přiznání, které vyšly najevo před měsícem. Ministr obrany Jaromír Zuna se dnes setká v Praze se svým slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. Země spolupracují třeba při nákupu švédských bojových vozidel pěchoty. Bilance obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, vzrostla na nejméně 4734. Počet zraněných zůstává na 16 740, zatímco přes 17 000 lidí je bez domova.
0: Co se děje v regionu?
2: Anketa o podobě nového železničního mostu v Pražské Libni má výsledky. Lidé vybrali variantu s obloukem nad mostovkou a sportoviště pod mostem. Správa železnic výsledek ankety akceptuje a bude chystat projekt podle vybrané varianty. Doplňme, že ankety se zúčastnilo 650 lidí nejen z hlavního města, ale také z různých koutů republiky. Studia nového mostu má být hotová do konce roku. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale dnes se nabídne druhé semifinále. Více ví Petr Plintovič.
3: Argentina je dva kroky od obhajoby titulu mistra světa. V semifinále vyzve Messi a spolu Anglii a zápas nemá vyloženého favorita. Argentinci ale ani jednou v semifinále světových šampionátů neprohráli. Utkání hrané v Atlantě začne v 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo. Místy s občasným deštěm nebo přehánkami a také bouřkami. Ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno. Ojediněle odpoledne přechodně místy přehánky nebo bouřky a to i velmi intenzivní. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Na Signál Rádu jsme překročili 8 hodinu, pokračuje ráno, který vás provází Jirka Svoboda. Za chvíli bude řeč o tom, jak zabavit děti o prázdninách, aby se necítili osamělé a možná, že jedním z tipů by mohla být i výhra v naší dnešní soutěži. Ve hře Ano nebo ne opět budu rozdávat další rodinnou vstupenku do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Tento zážitek budete moci vyhrát před 8:30 na telefonním čísle 910 260 910. Tak si to nenechte ujít a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Jste naladěni na vlnách Signál Rádia, jsou tady letní prázdniny a v tomto období se děti mohou častěji potýkat s osamělostí nebo sociálním vyloučením. Tráví také více času v online prostředí, což sebou nese rizika, že se mohou stát i obětí zneužívání. Národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková k tomu říká.
1: Pokud ztrácejí ten identifikační bod ve škole, tam ty děti opravdu mají povinnost chodit, tak potřebují nějaký pevný bod pro ty dva měsíce. Začíná to v rodinách. V rodinách komunikovat, zajímat se o to, co to dítě celý den dělá. Pokud chci mít pocit vlastně komfortu a bezpečí, je důležité pro dítě připravit program. Ať už se jedná o příměstský tábor nebo pobytový tábor, spousta dětí sportuje, takže potom v létě sportovní soustředění.
0: Takže jestli je to ve vašich silách, zajistěte dětem během prázdnin program a hlavně s nimi mluvte o jejich potřebách. Dá se tak předejít zbytečným nepříjemnostem. Hlavně si ale všichni užijte 80. léto se Signál rádiem.
2: Signál rádio vám přeje.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem, dívám se tady na tabulku teplotních rekordů a ten dnešní je z roku 2023 a má hodnotu přes 37,5 stupně. Můžu s klidem říci, že na takové hodnoty se u nás dneska nedostaneme. Dneska totiž bude hlavně na severovýchodě oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami nebo bouřkami, jinak bude většinou oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 23 až 28 stupňů a na jihu Moravy bude až 30 stupňů Celsia. A velmi podobně bude vypadat počasí také zítra. Tak hezký den.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Středeční ráno se na Signál Rádio blíží k 8:30, za chvíli už nám zaspívá Petra Janů a hned po ní nás čeká soutěž o další rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Telefony s číslem 910 260 910 mějte po ruce. Teď vám ještě povím, o čem informují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Čeští vědci se zapojili do mezinárodního projektu, který úspěšně otestoval technologii bezkontaktního měření emisí aut za provozu. Systém dokázal s vysokou přesností okamžitě odhalit nejenom auta ve špatném technickém stavu, ale i vozy s nelegálně vymontovanými filtry pevných částic. Tato technologie na rozdíl od běžných kontrol měří emise v reálných podmínkách a bez vědomí řidiče. Zákaz sociálních sítí osobám mladším 16 let v Austrálii selhává na ověřování věku. Výzkumníci zkušebně založili desítky falešných profilů s věkem 16 let, přičemž platformy po nich nevyžadovaly žádný skutečný důkaz totožnosti. Australská vláda na tato zjištění reagovala hrozbou tvrdých soudních žalob a zvýšením pokut pro technologické giganty. Včerejší bouřky nakonec nebyly podle meteorologů tak silné, jak původně předpovídali. Situace byla na předpověď podle nich složitá, že sílu a výskyt bouřek nedokázali přesně určit ani modely. A španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Po 16 letech si tak zahrají o druhý titul. V neděli v New Jersey se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci, anebo Angličany. Jejichž souboj je na programu dnes od 21 hodin. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Petra Janů na Signál Rádiu dala s Bohem všem láskám, ale vy byste teď měli začít vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910. Čeká nás totiž soutěž o prázdninový zážitek.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: A opět tady mám připravenou rodinnou vstupenku a vy si sami vyberete, kterou ze 14 jeskyní po celém Česku navštívíte. Zažijete trošku dobrodružství a podíváte se třeba do míst, kde jste vůbec nikdy nebyli. Tak tady je Jirka Signál Rádio, kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, Pavlína Milovice.
0: Pavlíno, já vás zdravím do Milovic, jaké tam máte počasí?
2: Krásný, sluneční, vypadá to nádherně.
0: Chtěla byste se před sluníčkem schovat někam do jeskyně?
2: No určitě.
0: Určitě, ano. To. Tak jo, tak to vyzkoušíme. Mám tady otázku, vy odpovídáte pouze jediným slovem, buď ano, nebo ne. Tak Pavlíno, já se ptám, jsou některé jeskyně v Česku domovem netopírů, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Je to tak, to jste věděla?
2: Věděla jsem, protože jsme byli minulý rok v Koněpruských jeskyních a tam nám průvodčí říkal, že netopíry se tam opravdu vyskytují.
0: No výborně, tak já tady mám třeba informaci, že v Javořických jeskyních, na kterou například ta vstupenka také platí, tak tam pravidelně zimují tisíce netopírů a proto se tam třeba na zimu ty jeskyně uzavírají, aby netopíry nikdo nerušil ze zimního spánku. No tak Pavlíno, pro vás to znamená, že máte rodinnou vstupenku, můžete jít dva a sebou vzít až tři děti do 15 let a vyberte si, kterou ze 14 jeskyní v Česku navštívíte a užijete si opravdu parádní zážitek.
2: No krásný, moc krát děkuju.
0: Jak jinak trávíte léto?
2: Teďko pracovně, za 14 dní se chystáme na dovolenou, tak už to vypadá nadějně.
0: No výborně, takže spousta plánů, vyhlídky před sebou, to je naprosto skvělá věc. Tak jo, Pavlíno, gratuluju, prosím, nezavěšujte a naslyšenou.
2: Ano, moc krát děkuju.
0: No, tak další zážitek jsme rozdali, ale nebojte, ještě pár vstupenek do jeskyní tady pro vás mám, soutěžit o ně budeme zase zítra touto dobou, tak si to určitě nenechte ujít a mezi tím určitě taky koukněte na náš web signalradio.cz, kde jsou další podrobnosti.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Přesně v 8:30 nám na Signa Rádio dospívala skupina OMD a dál už to bude Laura Brennigan, Simply Red a nebo zpěvačka Sabrina.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda 3 osobních aut se stala na dálnici D1 na 208 km ve směru od Vyškova na Brno. Čekejte tady zdržení a na jižní spojce v Praze vás čeká zdržení v koloně kvůli nehodě na úrovni Braníku ve směru na Barandovský most. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Dovolená v 80. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80-kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80-kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Na Signál rádu nám zpívala Laura Brenigen. Program fotbalového šampionátu už pomalu míří do svého závěru, ale to nejdůležitější nás ještě čeká. Detaily teď přináší kolega Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál rádiu.
2: Dnes večer poznáme taky druhého finalistu letošního dostaveníčka nejlepších fotbalových národních týmů a rozhodne o něm zápas, který napíše další kapitolu klasické rivality. Anglie a Argentína se totiž utkají už po šesté na světovém šampionátu o místo ve finále. Albion sní o zopakování zisku titulu z roku 1966. Jihoameričané by se zase rádi stali prvním mužstvem, které obhájí trofej po dlouhých 64 letech. Do karet jim hraje statistika hovořící o tom, že Angličané nikdy nepostoupili z žádného ze tří vyřazovacích duelů na velkém turnaji proti celkům, které byly podle žebříčku FIFA v top 4. Výkop proběhne úderem 21. hodiny. Pro Signál Radio, Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Radio.

Dobré ráno se Signál rádiem, připravte se na velmi různorodé počasí. Dnes bude hlavně na severovýchodě oblačno až zataženo s občasnými přehánkami nebo bouřkami, jinak bude většinou oblačno až polojasno a nejvyšší teploty dosáhnou na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude až 30 stupňů Celsia. Také ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, odpoledne místy přehánky nebo bouřky a maxima zítra vystoupí na 25 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude až 32. Nejteplejším dnem tohoto týdne bude pátek, začne polojasnou oblohou, ale od západu přijde oblačnost a s ní také přehánky a místy i bouřky a maxima v pátek vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude až 35 stupňů Celsia. No a potom už se v Česku začne ochlazovat. Boy.

0: Klasik na rádu zpěvačka Sabrina, kterou za chvíli vystřídají Supertramp, anebo zpěvačka Nena, ale ještě si bere slovo kolega Honza Navrátil, který nás pozve do naší metropole k návštěvě policejního muzea.
1: Hezký den, mezi desítkami pražských muzeí je jedno, o kterém se tak často demluví, a přesto jeho návštěva stojí za to. Dnes vás zvu do muzea policie České republiky, které sídlí v bývalém augustiánském klášteře za kostelem na Nebevzetí Panny Marie, který nemůžete přehlédnout z pražského Nuselského mostu. Stálá expozice mapuje vývoj bezpečnostních sborů od četnictva až po současnou policii. Můžete si tu prohlédnout dobovou četnickou stanici, sály, které jsou věnované kriminalistice nebo dopravní policii, a nebo také expozici Národní protidrogové centrály. Aby toho nebylo málo, tak od 21. července muzeum rozšíří nabídku o novou výstavu Občanský průkaz 1919 až 1993. Ta představí proměny jednoho z nejdůležitějších dokladů českých občanů. Muzeum je otevřené denně kromě pondělka od 10 do 17 hodin. Po celé letní prázdniny, tedy až do 31. srpna, je vstup pro všechny návštěvníky navíc zdarma. Tak se přijďte podívat, stojí to za to. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil. Je to

0: Máte naladěné Signál Rádio a teď tady mám zajímavost o jednom, řekl bych, velmi dobrém nápadu. Liberecký kraj se totiž rozhodl podpořit regionální řemeslníky a farmáře a proto chystá zcela vlastní prodejnu s nabídkou pouze regionálních produktů. Podle hejtmana Martina Půty půjde o koncept naprosto automatizovaného samoobslužného prodeje.
1: Mělo by to jednak pomoci projektu Liberecký kraj sobě. Nech to bude vlastně trochu testovací prostředí, třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny, anebo je udržují vchodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejen dlouhodobě to nejsložitější, co ty prodejny významně omezuje.
0: Krajská samoobsluha bude díky automatizovanému provozu přístupná 24 hodin denně. Nabízet by měla produkty místních výrobců potravin a farem, ale také třeba sklo, keramiku nebo designovou produkci. Veřejnosti se otevře 22. července.

0: Na závěr dnešního ranního vysílání na Signál Rádiu jsme vypustili 99 balonků společně se zpěvačkou Nenou. Dorazila i Lucka Sinková.
1: Hezké ráno přeji. To mě hned evokuje to, že když tady byla na rozhovoru Heidi Janku, tak říkala, že jí v té době říkali, že je taková česká Nena.
0: No vidíš, no panečku, kdo by to do ní řekl?
1: Viď, tak my máme svoji Nenu.
0: Máme svoji Nenu a ty máš zprávy?
1: Jo, mám, no, to máš pravdu. U Lidic na Kladensku, pozor, tam teď musíme trošku být obezřetní, protože se tu srazily dva linkové autobusy. Jak dopadly cestující, uslyšíte za chvilku. No a dopravní nehoda poslance Filipa Turka nabírá jiný rozměr, taky o tom bude řeč.
0: Tak to jsme zvědaví a za chvíli opět pokračuje 80kové léto, Tears for Fears, Michael Jackson anebo zpěvačka CC Catch.
2: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 155 u Římova na Českobudějovicku. Praha, Strahovský tunel, tady vás drží nehoda dvou osobáků ve směru na Barandovský most a osobní auto skončilo ve svodidlech na D35 na 273. kilometru ve směru na Hradec Králové. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Hostem našeho vysílání bude tentokrát legenda českého roku, zpěvák a muzikant Petr Janda. Společně zavzpomínáme na jeho hudební začátky a probereme, jak se kapele Olympic už desítky let stále daří oslovovat fanoušky. Nebude se ale mluvit jenom o muzice. Zjistíme, co ho dodnes žene dopředu, jak si ve svém věku udržuje životní energii a chuť tvořit. Řeč přijde i na rodinu nebo na tradiční letní garden party. Nenechte si ujít rozhovor Lucie Sinkové s Petrem Jandou u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové dopoledne přeje Lucie Sinková. Pondělní dopravní nehoda poslance Filipa Turka v centru Prahy nabírá s novými záběry

0: Také v polovině měsíce července vám dělá společnost Signál Radio a připravený už je tady kolega Lukáš Bláha, aby nás provedl hudební historií dnešního data.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Začínáme 15. července 2007. Princovo tehdejší nové album Planet Earth našli čtenáři britského plátku Mail on Sunday jako přílohu uvnitř novin. Bezprecedentní distribuční kanál pomohl americkému multiinstrumentalistovi vyprodat následujících 21 po sobě jdoucích koncertů v londýnské O2 aréně.

Pokračujeme do 15. červencového dne roku 2010. V něm se po urovnání letitých sporů s dvorním skladatelem Gary Barlowem zpěvák Robbie Williams oficiálně vrátil do Take That. Na dobro pak z kdysi superslavného boybandu odešel o 4 roky později, ačkoliv nikdy neříkej nikdy.

Končíme na den přesně před 8 roky. To se video ke skladbě November Rain kapely Guns N' Roses stalo prvním 90-kovým videem, které překonalo miliardu shlédnutí na YouTube. Ikonickou skladbu měl Axl Rose v šuplíku asi 10 let a s úctyhodnou stopáží téměř 9 minut je zároveň nejdelším songem, který se propracoval do top 10 americké chart.

0: Jste se Signál rádiem, dnes si nenechte ujít na našich vlnách další zajímavý rozhovor. Hostem bude tentokrát legenda českého roku, zpěvák a muzikant Petr Janda. Společně zavzpomínáme na jeho hudební začátky a probereme, jak se kapele Olympic už desítky let stále daří oslovovat fanoušky. Nebude se ale mluvit jenom o muzice, zjistíme také, co ho dodnes žene dopředu, jak si ve svém věku udržuje životní energii a chuť tvořit, a řeč přijde i na rodinu a nebo tradiční letní garden party. Tak si nenechte ujít rozhovor Lucky Sinkové s Petrem Jandou z kapely Olympic u nás na Signál rádiu dnes po 10. hodině.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Signál Radio
1: je s vámi také na internetu.
0: Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů
1: hledejte na webu signalradio.cz
0: a nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál Rádiem i v online světě. Signál Rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: Zpěvák Falco v dopolední vysílání Signál Rádia, za chvíli si dáme Inexis nebo kapelu Bee Gees a náš kolega Luboš Dvořák pokračuje v navštěvování památek po celém Česku. Má za sebou výstup i na hrad Špilberk.
1: Již jsem zde byl mnohokrát, ale vždy objevím něco nového. Hrad Špilberk je více než 7 století neodmyslitelnou dominantou města Brna. Symbol panovnické moci i lidského utrpení. Královský hrad, sídlo moravských markrabat, nedobytná pevnost, nejtěžší káznice habsburské monarchie, kasárna několika armád a doufejme, že nadlouho sídlo muzea města Brna. Jedná se o objekt, který si od středověku do současnosti prošel mnohými změnami, o kterých většina návštěvníků nemá tušení. Díky prohlídkovému okruhu Příběh hradu se v tom rychle zorientujete. Pokud se nahoru vydáte pěšky z parkoviště v Husově ulici, tak počítejte s postupnou 100 schodů. Jinak se dá procházkou stoupat pohodlně po vrstevnici. No a je tu ještě jedna možnost. Nemusíte do kopce pěšky. Můžete se svést ekologickým minibusem linky číslo 80 z České ulice nebo Úvozu. Zastávka Hrad Špilberk je v provozu od dubna do konce října. Ale pozor, jen soboty, neděle a státní svátky. Zdarec z Brna hlásí Luboš Dvořák.

0: Celé 3 minuty před 10 hodinou na signál rádio kapela Blondie. Za chvíli už vám nabídneme rozhovor s Petrem Jandou z Olympiku a také vám budeme hrát to nejlepší z 80. let Alana Miles, Madonna anebo Tina Turner.
1: Signál rádio doprava.
0: V Praze se bouralo na křižovatce ulice Limuská a Černokostelecká. Praha ještě jednou, Poděbradská ulice, tady nehoda blokuje jeden pruh ve směru na centrum a pozor taky na nehodu na silnici číslo 31 v Hradci Králové. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 15. července. Další zprávy pro vás má Lucie Sinková. Jak už jsme vás informovali, u Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly dva autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři dle zpřesněných údajů ošetřili celkem 17 lidí. Jedna žena má středně těžké zranění a vrtulník ji přepravil do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další zranění jsou lehčí. Jedná se o úrazy rukou, nohou a odřeniny, řekla dnes ráno mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková. A silnice 1/61 je uzavřená. Okolnosti nehody policisté vyšetřují. Poslanci na poslední schůzi před parlamentními prázdninami rozhodnou o obnovení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vládní koalice ji považuje za účinný nástroj boje se šedou ekonomikou. Ministryně financí Alena Schillerová očekává, že EET přinese státu nejméně 14,5 miliardy korun ročně. Opírá se také o průzkumy, podle nichž návrat EET podporují zhruba 2/3 občanů. Německé dráhy se za letošní první pololetí staly cílem sabotáže ve 2200 případech, jak píše deník Bild. Jde o krádeže, žhářství nebo vandalismus.
0: Co se děje v regionu?
2: Politické subjekty řeší v hlavním městě problémy se svými lídry pro letošní komunální volby. Například hnutí ANO přišlo o svého lídra po článcích o nejasnostech kolem jeho majetkových přiznání. ANO už má ale pravděpodobně nástupce. Předseda hnutí a premiér Andrej Babiš už řekl, že jedničkou bude místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer. Kandidáta ale ještě musí schválit celorepublikový výbor. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Světová média se po včerejším semifinále fotbalového mistrovství světa shodují, že Španělsko po dominantním výkonu zaslouženě postoupilo do finále a Francii uštědřilo tvrdou lekci. Zatímco francouzský tisk hovoří po prohře 0-2 v Dallasu o katastrofě a velkém zklamání, španělská i další evropská média vyzdvihují výkon Španělů jako mimořádný a téměř bezchybný. Komentáře zároveň připomínají, že se tak stalo 14. července, kdy si Francie každoročně připomíná dobytí Bastily.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno. Ojediněle odpoledne přechodně místy přeháňky nebo bouřky, a to i velmi intenzivní. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu velmi vzácný host Petr Janda z legendární kapely Olympic. Hezký den, pane Jando.
2: Taky hezký den.
1: Já vás zdravím, jak se máte?
2: Já se mám dobře.
1: To je dobře, že se máte dobře.
2: Lidi se na to ptají čím dál tím častěji, protože mají pocit, že budu skuhrat nebo kňourat nebo tak. A já jim říkám, že mám senzačně. Já jsem se tomu stáří nepodal, chodím třikrát hrát tenis a dělám všechno, snažím se dělat všechno, co jsem dělal před 50 lety, i když něco už až tak úplně nejde, ale snažím se prostě. Hodně pracuju, hodně skládám, hodně cvičím na kytaru, píšu povídky, já nevím, jsem se dal do takových věcí, které jsem předtím nikdy nedělal, no čtu.
1: Máte zahrádku?
2: Teď jsem úplně hotový, protože mám nechty špinavý od hlíny, protože se rejpu v hlíně.
1: Já bych se vrátila úplně k těm prvopočátkům, kdy jste byl malý chlapec, tak kde se vzala ta láska k té muzice, nebo s jakým hudebním nástrojem jste začal?
2: Je to málo platný, ale výchova je rozhodující. Táta hrál na housle, byl teda amatér, byl právník, ale

0: hrál na to piano a táta na housle a hráli nám takový ty kratší kousky z vážné muziky a my jsme s bráchou poslouchali a smáli jsme se jako blbečci samozřejmě. Ale ono se to do té hlavy prostě usadí a zůstane to tam celý život.
1: Máloplatný, opravdu rodiče mají obrovský vliv a zrovna tak jako učitelé.
0: Ano.
1: Který vlastně hudební nástroj jste vzal první do ruky?
0: No logicky, že jo, když jsem byl tatínkův synáček, tak mě dal housle. Brácha dělal piano, já jsem dělal housle. Pak se nám narodil ještě jeden brácha, ale ten se narodil až o 10 let později, takže toho jsme moc nevnímali. No já jsem hrál na ty housle od 9 let, ale už od 5 jsme chodili zpívat ke Kulinskýmu, to byla taková, byl Vinohraďák, kluci z Vinohrad chodili do Československého rozhlasu zpívat, že jo, a do Národního domu na Vinohradech. No a tak já jsem začal v 9 na ty housle a vydrželo mi to až do 17 let, ale pak tam už vítězila kytara.
1: To jsem přesně čekala. No a už v té době, v těch 17 letech, jste tušil, že se tím jednou budete živit, nebo že chcete se tím
0: živit?
1: Abych
0: pravdu řekl, tak úplně ne. Já jsem normálně vychodil gymnázium, tenkrát se tomu říkalo 11letá střední škola, pak jsem šel na 2 roky na takovou nástavbu, tam jsem se vyučil telefonním mechanikem, takže jsem uměl opravovat centrály a telefony, no a ve 20 letech jsem byl vyštudovaný, to už jsem ale hrál v různých takových studentských kapelách, ale pořád jsem ještě nebyl jistý, jestli budu hrát, jestli se to stane mojím životním povoláním. Pak jsem chodil do té práce, kde mám musím, že se mi to docela bavilo. Jo. Opravoval jsem ty centrály, nebavilo mi ty telefony, jsem rád opravoval, ty byly zaplivaný vždycky.
1: To byl jak Pepa Vojtek z Kabátu.
0: No vlastně. Jasně, to v nás bylo, to byla celá generace, i on, Pepa je mladší, ale ono jich bylo víc těch kluků. Ještě byl někdo, já nevím, možná Radim Hladík, nevím, přesně, Juračka myslím taky. No, takže v těch 23 letech už jsem hrál teda v Olympiku, to už jsem měl takzvaně skoro profesionální angažma a v té době, to už jsem rok a půl pracoval, nebo tak nějak, a v té době jsem dostal vejplatu, myslím 1800, ale v práci jsem hrál 1200.
1: To je mazec, co?
0: A tak jsem říkal rodičům, hele, já bych se na to práci mohl vykašlat. Já už s tím olympikem vydělávám víc.
1: A co rodiče?
0: A oni mi řekli, Petříčku, tak to zkus, když tak my ti pomůžeme.
1: Fakt vás takhle podpořili?
0: Ano, a to já říkám všem rodičům. Nechte to ty děti zkusit, když tak jim musíte jim pomoct, jo, abyste jim neskazili život. No. Tak to je taková moje poučka. No tak jsem začal hrát, no pak už jsem se k tomu samozřejmě nevrátil, k té práci.
1: To je až dojemný, mě úplně skoro vyhrkly slzy, protože tak by to mělo fungovat.
0: To je taková rada pro rodiče, aby víte, aby to dítě donutili dělat něco, co nechce dělat. Aby to donutili jenom proto, že to mají nějak, si to předávají jako štafetu v rodině, to je špatně. Ono si to nakonec, to dítě stejně najde. Bude to dělat třeba nějak amatérsky nebo za rohem někde, aby to rodič neviděl nebo co. A bude se živit s povoláním, který nesnáší a celý život vlastně bude nešťastný.
1: A bude trpět.
0: No.
1: Petr Janda na Signál Rádiu.
2: Posloucháte Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu stále frontman skupiny Olympic a nestárnoucí rocková hvězda Petr Janda. Nechápu, kde berete tu energii. To bylo první, co jsem vám řekla, když jsem vás potkala dole na recepci. Je to neskutečný.
2: Já vám to řeknu. Já mám dvě malé děti pořád ještě. Jedný holčičce je 13 a druhý je 16, nebo bude jim teďko. Nebo dokonce jim bude 14, 17. To je držák. Já je musím vozit do školy, škola je 35 kilometrů daleko, dneska jsem zrovna byl ráno, takže musím půl sedmí vstát. Nemám vůbec ty dětkovský moresy, jo. Šel jsem vždycky vykoupanej, voholenej, navoněnej, abych prostě nikomu nesmrděl, jako ty dětkové. A jsem vždycky dobře naložený, pořád se na každého usmívám, s každým se dám do řeči. Vůbec prostě tyhle věci, takový ty, se snažím se eliminovat od toho věku a zatím se mi to docela daří, musím říct.
1: A ono to je opravdu recept, nebo lék vlastně, protože třeba i paní Bohdalová teď ve svých 95 říkala, že co dělá, je to, že si na ten den vymyslí program a opravdu to dodrží, aby pořád něco dělala, protože kdyby ležela na tom gauči, no tak už se z něj nezvedne, že jo, to je skutečně ta energie.
2: Já taky už se těším, až přijedu domů dneska, že si zaliju zahonky, podívám se, jak mi to roste.
1: Mimochodem, vaše zahrada je úžasná, tu si chválí i spousta osobností, protože vy jednou za čas pořádáte, možná jednou ročně, tu zahradní party, to je vyhlášený, že jo, tam se schází i vaše bývalá žena s vaší současnou a vůbec jako vy máte obrovskou rodinu. Dokážete takhle z hlavy říct, protože já se v tom zamotávám, kolik máte dětí, vnoučat a manželek?
2: Teď se mi to trošku změnilo a změní. Děti jsou furt stejný. Mám 4 dcery, syn zemřel, ale zanechal 2 vnuky.
1: Ano, ano.
2: Z toho jednoho vnuka obecně všichni ví, že se stala vnučka, takže a teď mám teda vnučku od Marty, mám Marušku, od Elišky mám Julinku, ale Eliška bude teďko, bude mít syna, tak já budu mít dalšího vnuka. No a pak mám ještě od Matily nebo od Matouše bývalýho, mám pravnuka jednoho.
1: Já jsem si říkala, že jste už i pradědeček, Pepíček.
2: On má manželku Číňanku, respektive z Tajvanku, abych byl, takže on vypadá čínicky hodně, jako asiacky. A když se představí, tak říká, já jsem Pepík Janda.
1: To jsme
2: roztomilí. No.
1: Takže musíte být opravdu pyšný. A jak často se stává, že se takhle tam všichni sejdete? Jenom na Vánoce nebo i na tu zahradní
2: party? Na Vánoce
1: party?
2: Máme vždycky takový ten třetí svátek, to znamená na Božího. Máme, ne, Bože, na Štěpána, máme s takovou rodinou oslavu. To nás bývá tak mezi 15 a 20. To je nejbližší rodina. Ale jenom jako česká. My máme ještě moravskou rodinu, zase od manželky. Manželka má dokonce 4 sourozence, taky je z 5 dětí. Takže ta rodina moravská je taky obrovská. Jo.
1: No
2: ale před cílem je to 300 kilometrů, tak tam se zase vídáme spíš v létě. Někdy se v tom teda motám sám, jo. Nevím, kdo je kdo a tak. Někdy v tom mám trošku zmatek. No,
1: proto ale jsem se zeptala, abych neudělala nějaký fópa.
2: Jsem koukal, že jste tak přetvářila nejistě.
1: No, ale ta vaše zahradní party, já si pamatuju, ještě když jsem s vaší Martou pracovala, tak vždycky chudák přemýšlela, co já si vemu k tomu taťkovi, abych jako zapadla do toho tématu. Tak jak vy to vymýšlíte? Kam vy chodíte na ty nápady?
2: První si pamatuju, v roce 80 jsme měli velký program prázdnin na zemi, slavný, a v létě já jsem říkal, kluci, pojďme si to oslavit. To znamená, koupíme sud s pivem a koupíme prasátko nějaký malý, opečeme si to. Bylo nás, řekněme, 15, technika, zvuka, samozřejmě manažing a tak dále. No tak v 80. letech, to je 66 let pomalu to bude, jo. Říkám to správně.
1: Já
2: ne,
1: počítám, ne, 46
2: let, no. Ano, protože teď bude nějaký 40. garden party. To je některý, jsme vynechali. Jsem rozděl úkoly, ten, že přinese pivo, ten tohle, to, ten pípu a ten tohle. No a teďko já jsem si nechal vyrobit takový ten rožeň, napíchli jsme to selátko malý, pekli jsme to tam, otáčili jsme to, to byl jak Cháron, jak ten převozník. Vždycky, pojď mě, já se musím vyčůrat, přidrž mě tu, pojď chvilku točit, ne, nejdu, jen si to s tím toč, protože jak se to nesmělo přestat, tak když někdo to pustil, nebo vzal to a už to pustil, už mu tam, už ho nechtěl nikdo vystřídat a tak. No a pak přišel slejvák strašnej, začalo pršet, ale hrozně. A jeden z našich techniků nechtěl dbát na to, nechtěl to, že budeme mít cudový pivo, že to budeme chladit, že to stejně bude teplý, tak si koupil basu piv, dal si ji tam do potoka. Nám skutečně to pivo velmi záhy zamrzlo, když jsme ho vložili tím suchým ledem, tak jsme žebrali, dej nám pivo, nedám, měli jste si vzít lahvu, já jsem vám to říkal, ale pak se nám to pivo po té bouřce povedlo rozmrazit a jemu to pivo uplavalo v potoce, se rozvodil ten potok. potok, to byla hrozná bouřka, tak mu to někam uplavalo a on kňoural pořád, říkal, tam jste mi dali to pivo, my to ti uplavalo, on si myslel, že děláme legraci. Takže to dopadlo v podstatě fiaskem, jo, to maso nebylo dobrý, nebylo to upečený, my to neumíme, to nemá žádný smysl, objednáme na to profesionála a od té doby teda máme profesionálního prasečkáře, já mu říkám.
1: Petr Janda na Signál Rádio.
0: Posloucháte Signál Rádio.

Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádio stále Petr Janda. Vy se teď v poslední době hodně vídáte s panem Šporclem. Dokonce jsem vás zahlédla na křtu jeho nové desky, na podzim to myslím bylo. Zase na oplátku, on pak chodí třeba na vaše koncerty, například v O2 aréně.
2: Ano,
1: jste ho měl.
2: Ano. Já jsem byl poprvé asi před nějakým 14-15 lety. Jsem sehnal lístky do Lucerny, kde on měl koncert s těma cikánskýma ďáblama. A nadchlo mi to úplně, protože jsem houslista, tak já vím, co ty housle umějí a tak, a mám to rád prostě. A pak jsem se osměl, to byl ještě 15 let, že jo, to byl mladý kluk, Pavel, no a tak jsem šel za ním do té šatny, do Lucerny, já to tam opravdu dobře znám, no a tam jsem poprvé, jsem se s ním podal ruku, představili jsme se, no a on mě znal, teda zaplať pámu, takže to nebylo tak těžký, a říkal jsem mu, že to, ty asi o tom nevíš, ale já jsem hrál 9 let na housle, ale bylo vidět, že mě bere trošku jako,
1: s rezervou.
2: Že nic moc, já jsem mu říkal, víš, já jsem hrál třeba Mendelsohnův koncert, tak to už bystřil, a hrál jsem taky Paganiniho Kapriče, tak to ještě víc bystřil. A počkej, ty kecáš, říkám, nekecám. Já jsem to všechno hrál, takže jsem si udělal takový jako voko u něj. No a pak jsem si zase chvilku odpočíval o to, abych ho požádal o nějakou spolupráci. A poprvé jsme spolu spolupracovali, to možná bude 10 let. Už si přesně nepamatuju, která písnička to byla. No a pak už s náma hrál jednou v Lucerně, jednou hrál s náma hrát v O2 aréně. No a nakonec bych řekl, že síla mýho hardrockovýho cítění byla tak silná, že Pavel Špracl nakonec si udělal rockovou kapelu. A teďko s ní objíždí republika. Já jsem na tom premiérovém koncertě byl. Bylo to senzační prostě. Hráli moje oblíbené Zeppeliny, Deep Purple a tyhle ty úžasné věci. A Kašmíra. No bylo to super prostě. No a on tam mě dokonce pozdravil z jeviště. A od té doby se velmi kamarádíme. A kromě té muziky nám zbližuje i láska k tenisu. On je tenista. No a tak teďko jsme v takovém tom hodně přátelském duchu. Voláme si, vídáme se, navštěvujeme se. A samozřejmě spolu i spolupracujeme.
1: To je hezký. A když jste zmínil ty Zeppeliny, tak mě okamžitě naskočili Stone a Mick Jagger, protože já nevím, jestli to teď dobře spočítám, je to snad 23 let, rok 2003, kdy jste z Rolling Stones vystupovali v Praze. Vy jste to i vyprávěl mé kolegyni z televize Praha. Jak jste čekali dlouho na tu společnou fotku, že ten jejich fotograf nebyl úplně příjemný.
2: K tomu řekl jednu novinku. Jo. Já jsem někde řekl, že tak mě přem, jak mě ta huba jede takzvaně, tak jsem někde řekl, že až to zabalí Stouni, takže se na to vykašlem. Někdo se ptal, jak budeme dlouho hrát. Já jsem říkal, počkáme na Stouni. Jak to zabalí Stouni, končíme. Balíme to taky. No a přišel za mnou 2 měsíce zpátky Lukáš Pavlásek. A říkal, hele, já píšu taky texty, víš to. Já říkám, fakt, jo. No, kdyby si chtěl, už jsem psal tomu a tomu a tomu, tak já ti pošlu, to jsem napsal a ty si někdy řekl, až to s tou mě zabalej, tak já bych na tohle chtěl udělat text. A já ještě říkám, tak to udělej. A napsal senzační text. A já jsem na to napsal písničku. Ta písnička se fakt jmenuje Až to s tou mě zabalí. A je tam takovej rým. Až to s tou mě zabalí, zastaví se vlaky. Vlak, co nikde nestaví, zastaví se taky. Až to s tou mě zabalí, zatáhnou se mraky. Svět se smutkem zahalí, balíme to taky.
1: No to je
2: a dodáváme skvěl. Tam možná.
1: Tak to nemá chybu. Jako malá ochutnávka toho, co nás čeká.
2: To je písnička, která bude jako single, která vyjde nejspíš v červenci a bude to předzvěst našeho dalšího alba.
1: Mimochodem to předchozí mělo obrovský úspěch, jak jsem zaznamenala.
2: Obrovské, jo.
1: A taky skvělý
2: název.
1: A je
2: název. To tvrdá muzika, jo. A je to prostě tvrdá muzika. A oslovilo to tolik lidí, kteří zase se k nám vrátili. Prostě se jim to líbilo, tak mám velkou radost. Jo.
1: Možná i ten název sám o sobě, protože byl velmi
2: taky,
1: vtipný.
2: No, to prostě někdy tak vyjde. No. Ono s tím Bombardákem to vyšlo už, já jsem už na tom měl vlastně text. Ale pak přišel Robert Kodym, že by strašně na to chtěl napsat text, tak jsem mu to dal. A on to napsal líp než já.
1: Petr Janda na Signál Rádiu. Signál.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu stále Petr Janda, legenda všech legend. Já se vrátím k olympikům. Čím myslíte, že kapela Olympik byla jiná než ostatní kapely?
2: Tak když jsme začínali, tak rozhodně, že jo. Tenkrát ještě vládnul Swing, Karel Vlach byl král, Krautgartner, později Obruba a pak Hipš třeba nedávno.
1: A bylo těžký porazit tyhle bandy?
2: Bylo to těžký, protože oni na nás koukali s despektem, byli jsme pro ně nepřijatelní, měli jsme dlouhý vlasy, nenáviděli nás, pořád nás posílali holiči a dělali si na to legrace. Ta revolta, která začala u toho rock'n'rollu, prostě byla silná, stejně neměl nikdo šanci, to bylo prostě tak silný, ten rock'n'roll, že jsme to všechno nakonec zbořili. Dneska je to každému fuk, jak vypadá, že jo. Tenkrát, ale to bylo opravdu někdy, to bylo nepříjemný. Si pamatuju, že mě třeba odmítli obsloužit restauraci, jo. Že
1: až mě, takhle.
2: No, že až, ať si skočím leží v holiči a takovýhle to bylo. No, takže ten začátek byl opravdu těžký, ale navíc ty lidi vůbec nevěděli, na co jdou. Jsme hráli v Horní Dolní, v Kulturáku, přijel tam Olympik a samozřejmě to koupili ty starší lidi pro nás tenkrát 40-50 let a mysleli si, že jdou na nějakou, já nevím, na Simonovou nebo na Cortéze nebo na co. My jsme tam začali mydlit ten rakel a oni utekli. Ty lidi se sebrali a utekli, ale venku čekali mladí a ty se tam vlastně nahrnuli, takže to nakonec vždycky bylo dobrý. Akorát, že o tom nikdo nenatočil žádný kloudnej film, jo, o této éře toho rock'n'rollu v Čechách, protože to byla opravdu revoluce. A navíc ještě v té době, v těch, řekněme, konec 50. začátek 60. let, kdy tady vládnul bolševik, že jo, tak to nebylo vůbec jednoduchý, to bylo ještě o to horší.
1: Čím se to jako zlomilo? Co myslíte, že vlastně se stalo, že najednou ty lidi si řekli, začneme chodit na ty olympiky, oni jsou fakt dobrý.
2: Já si myslím, že dva roky potom, co jsme hráli, jsme v kapele si řekli, že takhle to dál nejde, že pořád jenom kopírujeme ty naše britské vzory a že by to chtělo začít taky pracovat na svém vlastním repertoáru. A já jsem teda složil Dej mi své lásky, vymyslel jsem spoustu nápadů s Pavlem Chrastinou. A to byl první hit, který dokonce vzali i rádia a začali to hrát a během týdne to bylo strašně slavný. Tahle ta písnička tam pochopili i ty starší, kteří to nesnášeli, že to může být i taky vtipný a že to může být i melodický a hezký, no. Tak takhle bych to řekl.
1: A museli jste nějak jako velmi intenzivně se snažit o to, aby to rádia hrála v té době?
2: Nedá se tak říct, my jsme byli za tím Jirkou Černým, což byl novinář a měl ten program 12 na Houpačce a tam se mu dávali ty písničky, tak jsme mu tuhle přinesli, jestli ji vůbec vezme, že jo, my jsme nevěděli, jak to tam, a on mě pak volal, říkal, hele, super, beru to, příští týden už to bude na éteru, no, takže jsem zase až o to tolik nebojoval.
1: Když si dneska vezmete kytaru, připadáte si pořád jako ten kluk, když vy jste s Olympikem začínal?
2: Já to mám strašně rád. Já vám řeknu, navíc každému zahraju. Když mám kytaru, zahraju, nemám s ním vůbec žádný problém, jo. A navíc já mám i takový občas koncertíky takový, že hraju sám s kytarou. To je takový táboráček prostě pěkný, no.
1: Vaše kapela prošla obrovskými změnami, odchody, návraty, nedávno i teda úmrtí klávesisty Jiřího Valenty. Co to s kapelou a i s vámi udělá, nejenom hudebně, ale i lidsky?
2: Víte, to je lidsky, samozřejmě to je individuální. Pokud se to stane v momentě, kdy s náma hraje, tak je to fakt nepříjemný, jo. Tak je takový smutek zavládne, ty šatny jsou tichý a všichni si tak zalezou do sebe. Takhle třeba se zastřel v obě Silbera, no, nebo když pak ty lidi umřeli, většinou už s náma nehráli, tam ty emoce nejsou tak silný, protože už je bez nás, třeba Pacák s náma nehrál už 25 let.
1: Kdybyste měl poradit dnešním kapelám, aby se jim dařilo tolik desítek let jako vám, co byste jim poradil?
2: Problém je s těma mezilidskýma vztahama. Ty kapely, jak jsou spolu furt, tak samozřejmě jim začne už pak vadit na tom druhém úplně všechno. Jo.
1: To je jako v manželství nebo v partnerství.
2: No, teď těch manželek je tam víc, že jo? Tak s jednou kamarádi, s druhý ne. No, je to tam složitý strašně. A pak se stane ten moment, a to se stávalo převážně, že si ta parta řekla, hele, s tímhle už prostě dělat nemůžem, nebo nás to zahubí. Jo, to už byla taková nechuť. No, oni to možná cítili z druhé strany podobně, že už se s námi nechtěli vlastně kamarádit. Ale když dostali výpověď, byli vždycky překvapený, že si mysleli, že se nic neděje, jo, takže to je taky zajímavý. Ta kapela musí mít v první řadě osobnost, která té kapele pořád přináší nějaký podněty. A to já zaplať pánbu v sobě mám. Takový ten klid v duši v té kapele, jo, který to všechno tam vymaže, to ošklivý a zase to navodí tu hezkou atmosféru toho přátelství.
1: Petr Janda byl naším dnešním hostem. Petře, moc děkujeme za návštěvu. Bylo to krásné. Povídala bych s vámi dál, protože já mám pořád pocit, že jsme nedobrali všechno, co jsme potřebovali, tak snad ještě přijdete.
2: Dobře, tak jo, děkuju. Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: My taky děkujeme. Naslyšenou a naviděnou.
0: Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné středeční dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment znovu to nejlepší z 80. let zazní třeba Kim Wilde, Bryan Adams nebo Stars on 45. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D8, 18. kilometr, tady je dopravní nehoda dvou nákladních vozidel, na místě je policie a nárazově se vytváří kolona. Počítejte s drobným zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký červencový den přeje Lucie Sinková. Ministr zahraničí Petr Macinka se zastal Filipa Turka po jeho dopravní nehodě. Reakci svého stranického kolegy označil za naprosto dospělý přístup. Turek totiž po nehodě uvedl, že situaci chce řešit a počká na závěry policie. Premiér Andrej Babiš mezitím řekl, že pokud se potvrdí okolnosti nehody podle zveřejněných záběrů, měl by Turek zvážit rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal. U Lidic na Kladensku se ráno srazily dva linkové autobusy. Záchranáři ošetřili nakonec 17 lidí. Jedna žena se středně těžkým zraněním skončila v nemocnici po převozu vrtulníkem. Ostatní utrpěli lehčí zranění. Silnice 1/61 byla kvůli nehodě uzavřená. Její příčinu vyšetřuje policie. Bouřky včera sice nebyly tak intenzivní, jak se předpokládalo, ale aspoň na většině území zapršelo. Nejvíce padal déšť na severu a východě Čech, také na jihovýchodě Moravy. Naopak jih Moravy, který trápí velké sucho, zůstal beze srážek.
0: Co se děje v regionu?
2: Společnost China Airlines už 3 roky zajišťuje letecké spojení Prahy a Taipeje. Od začátku srpna se k ní přidá také tajvanský dopravce Starlux Airlines, pro kterého to bude první spojení s Evropou. Létat bude s Airbusem A350 se 306 sedadly 3x týdně, vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Od října pak zvýší frekvenci letů na 4. Přidá let v pondělí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistku Lindu Noskovou čeká zítra velkolepé přivítání, kde zjistil sporták Petr Plintovič.
3: Wimbledonskou šampionku přivítají v Přerově, tedy ve městě, kde se Nosková usadila a které se stalo jejím domovem. Město chystá pro fanoušky i 300 porcí tradičního wimbledonského pokrmu, jahod se smetanou. Součástí bude také autogramiáda a koncert pro Lindu, na kterém vystoupí kapela Opět a Radeček. Nosková v sobotním finále Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude převládat oblačno až polojasno. Lokálně čekáme přehánky nebo bouřky, především na jihu Čech, a to i velmi silné. Večer bude místy oblačnost ubývat, přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy, teď opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
4: 11:03, hezkou středu. Jestli patříte mezi milovníky zvířat, mám dobrou zprávu. Jihlavská zoo hlásí novou expozici. Víc prozradím za chvíli, s vámi Lukáš Frelich a Nick Kershaw. Teď nastartuje vaše pracovní dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bryan Adams teď s námi na Signál rádiu. Jihlavská zoologická zahrada má novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha asi 120 čtverečních metrů je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám.
1: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se ani syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kucour koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
0: Pouštní kočky tak mají v Jihlavské zoo nové zázemí. Udělejte si za nimi prázdninový výlet. Zdejší zahrada je největším turistickým cílem na Vysočině. Prohlédnout si tady můžete na 250 druhů zvířat.

0: Survivor, takhle zní dopoledne na Signál Rádiu. Díky našim sociálním sítím budete mít vždycky přehled. Třeba na našem Facebooku zjistíte, co si můžete tento týden vysoutěžit v ranním vysílání, o čem byl včerejší díl Miluju Prahu, nebo kdo dorazil do našeho studia dnes na rozhovor. Tak se mrkněte, ať jste v obraze a nic vám neuteče.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

Dalibor Janda teď okořenil náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy. Mudder Talking, Rod Stewart nebo John Farnham zahraje už za moment. Užívejte dopoledne s námi na Signál Rádio.

0: Enya a Signál Rádio, 2 minutky před polednem, hezké skoro poledne. Za moment to nejlepší z 80. let, třeba Shakespeare Sister, taky Michael Jackson nebo Bonnie M. Teď už je čas na zprávy a taky na informace z provozu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte, v Praze ve Štěrboholech, ulice Ústřední, hlásí nehodu motocyklu do výlohy. Na místě zasahují záchranné složky a taky policie. Počítejte, že byste se mohli nárazově zdržet. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné středeční poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vysvědčení, které voliči vystavili za reprezentaci na summitu NATO v Ankaře, si politici za rámeček nedají. Více než 70% Čechů totiž podle exkluzivního průzkumu pro Novinky považuje za trapné, že zemi fakticky reprezentovaly dvě oddělené delegace. Za viníka sporu považují lidé téměř stejnou měrou ministra zahraničí Petra Macinku, ale i prezidenta Petra Pavla. Premiér Andrej Babiš dopadl o dost lépe. Hasiči ve Zlíně už sedmým dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém Baťově areálu. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči ale dál prolévají vodou sutiny zřícené části objektu. Kvůli bouřkám se obávali silného větru, který by mohl narušit stabilitu budovy. Evakuace okolních staveb ale nakonec nebyla nutná. Ceny obědů v restauracích nepřestávají růst. V červnu se poprvé platba za oběd přehoupla přes hranici 200 korun. Od ledna do června obědy podražily o 4 koruny. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který je sestavován na základě transakcí z benefitních karet. Nejvíce lidé zaplatí za obědy v Praze, v průměru 228 korun.
0: Co se děje v regionu?
1: Policisté potvrdili střelbu v Herbenově ulici v Praze 10. Na místě našli mrtvého člověka a dalšího se zraněním. Podle vyšetřovatelů šlo s největší pravděpodobností o vraždu a následný pokus o sebevraždu mezi bývalými rodinnými příslušníky. Policie uvedla, že nikomu dalšímu už nebezpečí nehrozí.
0: Sport.
1: Lukáš Kočař získal na mistrovství Evropy v terénním triatlonu stříbrnou medaili. Ve včerejším závodu ve Španělsku prohrál jen s domácím triatlonistou. Ten byl v cíli o 24 sekund dříve. A fotbalisté Španělska si včera výhrou 2-0 nad Francií nejen zajistili postup do finále mistrovství světa v Americe, ale zároveň také zaznamenali několik historických zápisů. Celek z Pyrenejského poloostrova především vyrovnal nejdelší evropskou sérii neporazitelnosti v základní době. Po 90 minutách nenašel přemožitele už 37 zápasů po sobě, čímž se dotáhl na dosavadního rekordmana Itálii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude převládat oblačno až polojasno. Lokálně čekáme přehánky nebo bouřky, především na jihu Čech, a to i velmi silné. Večer bude místy oblačnost ubývat, přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy, teď opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
2: Tři minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Zajímavý vynález mají v Koreji a do budoucna by mohl být klidně i u nás. Vše vám představím za chvíli, nejdřív pojďme hrát. Připravená je kapela YouTube, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Taneční rytmy a Michael Jackson na Signál rádiu. Solární elektřina, to je velké téma posledních let. Jenže solární panely jsou často velké a na obytných domech dokáží působit i nevzhledně nebo rušit krásu okolí. Znáte to, tady v Praze je to k vidění taky. Tady k tomu ale teď přidám jednu úžasnou.

úžasnou věc. Mohlo by to být odteď úplně jinak. Za novým vynálezem stojí Korea, kde se zrodil tento problém, nebo zrodila se myšlenka tento problém vlastně vyřešit. Vydobili totiž solární články, které jsou průhledné a mohou být součástí oken. Princip fungování spočívá v tom, že článek zachytává UV záření a infračervené záření, ze kterých se následně vyrobí elektrická energie. Vypadá to tedy, že v brzké budoucnosti budou budovy, domy a další stavby vypadat celkem normálně. Tak držme palce, ať se to podaří. She's crazy like food.

0: Trio a veselá hitovka, která pořád hodně baví. Multižánrový letní festival si budete moci užít už zítra v Brně. Pozvánku přidám za chvíli a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Elton John, Catherine and the Waves nebo třeba Milli Vanilli na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Za 5 minut, 3:15 jste se Signál rádiem. Pokud vaše kroky zítra zamíří do centra Brna, užijete si bezvaletní atmosféru s parádní muzikou. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Brno žije kulturou, součástí jsou i různé festivaly a jeden probíhá pravidelně na Zelném trhu, neboli Rinku, chcete-li. Léto na Zelňáku je multižánrový letní festival pro širokou veřejnost, který probíhá na Zelném trhu v Brně pravidelně každý čtvrtek a sobotu od května do září, vždy od 18. do 22. hodiny. Festival přináší do centra města příjemnou letní atmosféru plnou hudby, kultury a setkávání pod širým nebem. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty různých žánrů, doprovodný program v unikátním prostředí historického Zelného trhu. Cílem akce je oživit veřejný prostor a nabídnout obyvatelům i návštěvníkům Brna pravidelný kulturní program zdarma během celé letní sezony, ale také posezení a občerstvení v příjemných lehátkách. Jestli se tam tedy chystáte zítra, pak vězte, že o parádní atmosféru se vám postaráme my s naším rádiem. Stavte se tedy na něco dobrého, ale hlavně na Bezva muziku. Těším se na vás. Sraz je tedy v 18 hodin. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Paula Abdul, za minutku udeří 13. hodina, tady je Signál Radio a za moment bude hudebně pokračovat i naše 80. léto. Zazní ABBA, Paul Young nebo třeba One More Time. Teď pojďme na zprávy a taky na silnice.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze u vjezdu do Strahovského tunelu, tady vás přibrzdí na chvilku nehoda dvou osobních vozidel, tak tady počítejte se zdržením a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V jednu odpoledne hezký červencový den přeje Lucie Sinková. Ministři zemí Evropské unie odpovědní za sportovní problematiku vyzvali komisaře Glena Mikalefa, aby EU přestala financovat Mezinárodní olympijský výbor kvůli jeho rozhodnutí zrušit zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci účastnit olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Ve zprávách Signál Rádia jste mohli slyšet, že u Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly dva autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři podle prvotních informací uvedli, že ušetřili 12 lidí. Před 9 dopolední upřesnili, že celkově měli 17 pacientů. Jedna žena má středně těžké zranění hlavy a vrtulníky přepravil do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další zranění byly lehčí. Jedná se většinou o úrazy rukou, nohou a odřeniny. Silnice 1/61 je uzavřená. Okolnosti nehody policisté vyšetřují a policejní mluvčí Michaela Richtrová k tomu říká.
2: S ohledem na dopravní nehodu dvou autobusů byly stanoveny objízdné trasy s tím, že řidiči, kteří jedou od Kladna na Buštěhrad, musí odbočit do Hřebečské ulice a ti, co jedou od dálnice na Buštěhrad, musí odbočit do Kladenské ulice. Nicméně uzavírka potrvá s největší pravděpodobností až do odpoledních hodin.
1: Po úterních bouřkách, které nakonec nebyly tak silné, jak se předpokládalo, dorazí bouřky také dnes. Podle výstrahy by měly být silné hlavně na jihu a jihozápadě Čech.
0: Co se děje v regionu?
1: Jeden člověk zemřel a další byl zraněn při střelbě v Herbenově ulici v Praze 10, kam policisté vyjeli po oznámení dnes dopoledne. Podle prvotních zjištění detektivů jde o vraždu asi 51-leté ženy a pokus o sebevraždu o 4 roky staršího muže. Šlo o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu tedy nehrozí už žádné další nebezpečí, jak uvádí policie na síti X.
0: Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale dnes se nabídne druhé semifinále. Více ví Petr Plintovič.
3: Argentina je 2 kroky od obhajoby titulu mistra světa. V semifinále vyzve Messi a spolu Anglii a zápas nemá vyloženého favorita. Argentinci ale ani jednou v semifinále světových šampionátů neprohráli. Utkání hrané v Atlantě začne v 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude převládat oblačno až polojasno. Lokálně čekáme přehánky nebo bouřky, především na jihu Čech, a to i velmi silné. Večer bude místy oblačnost ubývat přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy, teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Vypadá to, že by létání na dovolenou mohlo být levnější a pohodlnější. Co se řeší, prozradím za moment. Tady je Lukáš Frélich a na start Rigeira.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Paul Young a Signál Rádio. Léto je časem cestování a čas od času nás mohou naštvat některé problémy, které sebou nese létání, ale dnešní ranní dobrá zpráva určitě přinesla velmi pozitivní informace.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Na Signál Rádio.
2: Evropská unie chystá největší změny v právech cestujících za poslední roky a vypadá to, že létání bude zase o něco pohodlnější. Rodiny totiž nebudou muset připlácet za to, aby seděli pohromadě. Zdarma má být i běžné příruční zavazadlo v základní ceně letenky a aerolinky už nebudou smět účtovat poplatky za drobné překlepy ve jméně na letence. Navíc by mělo být jednodušší získat digitální palubní vstupenku nebo informace při zpoždění letu. Některá pravidla sice ještě čekají na definitivní schválení a začít mají od roku 2027, ale pro cestující je to rozhodně krok správným směrem, tak snad už brzy bude balení na dovolenou i samotné odbavení o něco méně stresující.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Tanda Hložek, Petr Kotwald a taky Hanka Zagorová. Tady je Signál Radio, kde za chvilkou budeme hudebně vzpomínat na italské rytmy a rok 1983. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba u MD taky Mariah Carey nebo Joe Cocker. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi. Hezké odpoledne.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Takhle zní společnost Signál Rádia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Doslova letní vypalovačka, ve které se objevuje kontrast prosluněného léta se zimou a Vánocemi. To vše v rytmech diska, které v osmdesátkách hodně frčelo. To je single, který i dnes dokáže zvednout ze židle. Patří italské formaci, která tenkrát významně udávala hudební směr v Evropě. Ricky e Poveri a Acapulco.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Dvě minuty před 14. hodinou je s vámi Signál Rádio. Za moment Annie Lennox, Paul Simon nebo třeba Kylie Minogue. To jsou ty nejlepší osmdesátky, co můžete slyšet. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte, v Praze v ulici Kokořínská s křižovatkou Ďáblická, tady je nehoda dvou osobních vozidel. Další komplikace vás čeká v ulici Jana Želivského, tady je taktéž nehoda dvou osobních vozidel a nárazově se vytváří kolona. Tak tady počítejte s drobným zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červencové odpoledne přeje Lucie Sinková. Silné bouřky dnes odpoledne a večer hrozí na jihu Čech, na většině území Moravy a ve Slezsku a v Polabí bude zítra a v pátek silně zatěžovat lidi teplo. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. V pátek navíc odborníci čekají na jižní Moravě teploty až 34 stupňů Celsia. Celníci zastavili v uplynulých dnech v Ústeckém kraji dodávku, která převážela zhruba 680 tisíc kusů nekolkovaných cigaret. Škoda na spotřební dani činila 3,25 milionu korun. Dnes o tom informoval mluvčí celního úřadu v Liberci Jan Moc. 10 zemí, včetně Itálie a Polska, vyzvalo Evropskou unii, aby přehodnotila nový poplatek za uhlíkové emise u pohonných hmot. Má se tak stát v rámci samostatné revize unijního systému obchodování s emisními povolenkami. Vyplývá to ze společného prohlášení. Odmítavý postoj těchto zemí vůči novému poplatku může zkomplikovat plány na úpravu hlavního klimatického nástroje EU a postavit je proti zastáncům nového opatření, mezi které například patří Německo a Švédsko.
0: Co se děje v regionu?
2: Správa železnice reaguje na nehodu na pražském hlavním nádraží z května 2024, kdy strojvedoucí osobního vlaku při odjezdu přehlédl návěstidlo zakazující jízdu a narazil do posunující lokomotivy. Důvodem byl tehdy nedostatek času na obrat soupravy, proto správce kolejí požaduje minimální časy na obraty u motorových vozů na 5 a u elektrických jednotek 10 minut. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Moderní pětibojař Matěj Lukeš po úspěších ve světovém poháru vede světový žebříček. Do čela se 24-letý reprezentant dostal po druhých místech a ve finálovém závodu v Budapešti. V tiskové zprávě svazu líčil, jak se chystá na srpnové vrcholy sezóny, tedy mistrovství Evropy v Istanbulu a světový šampionát v Číně, kde bude obhajovat loňský bronz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude převládat oblačno až polojasno. Lokálně čekáme přehánky nebo bouřky, především na jihu Čech, a to i velmi silné. Večer bude místy oblačnost ubývat přechodně až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy, teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se do muzea a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. S vámi stále Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Kruft House, teď s námi na Signál Rádiu. Nové album jako příloha novin? Ano, i to se v minulosti stalo. Detaily teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Začínáme 15. července 2007. Princovo tehdejší nové album Planet Earth našli čtenáři britského plátku Mail on Sunday jako přílohu uvnitř novin. Bezprecedentní distribuční kanál pomohl americkému multiinstrumentalistovi vyprodat následujících 21 po sobě jdoucích koncertů v londýnské O2 aréně.

Pokračujeme do 15. červencového dne roku 2010. V něm se po urovnání letitých sporů s dvorním skladatelem Gary Barlowem zpěvák Robbie Williams oficiálně vrátil do Take That. Na dobro pak z kdysi superslavného boybandu odešel o 4 roky později, ačkoliv nikdy neříkej nikdy.

Končíme na den přesně před 8 roky. To se video ke skladbě November Rain kapely Guns N' Roses stalo prvním 90-kovým videem, které překonalo miliardu shlédnutí na YouTube. Ikonickou skladbu měl Axl Rose v šuplíku asi 10 let a s úctyhodnou stopáží téměř 9 minut je zároveň nejdelším songem, který se propracoval do top 10 americké chart.

0: skoro až romantická pohodovka a Phil Collins. Vývoj bezpečnostních sborů od četnictva až po současnou policii. To vše je aktuálně k vidění v Praze. Pozvánku přidám za moment. Do té doby hrajeme Belinda Carlisle, také Lighthouse Family nebo Hot Chocolate.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Za 2:45 je s vámi Signál Rádio. Do Policejního muzea nás teď pozve Honza Navrátil.
1: Hezký den, mezi desítkami pražských muzeí je jedno, o kterém se tak často demluví, a přesto jeho návštěva stojí za to. Dnes vás zvu do Muzea policie České republiky, které sídlí v bývalém augustiánském klášteře za kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který nemůžete přehlédnout z pražského Nuselského mostu. Stálá expozice mapuje vývoj bezpečnostních sborů od četnictva až po současnou policii. Můžete si tu prohlédnout dobovou četnickou stanici, sály, které jsou věnované kriminalistice nebo dopravní policii, a nebo také expozici Národní protidrogové centrály. Aby toho nebylo málo, tak od 21. července muzeum rozšíří nabídku o novou výstavu Občanský průkaz 1919 až 1993. Ta představí proměny jednoho z nejdůležitějších dokladů českých občanů. Muzeum je otevřené denně kromě pondělka od 10 do 17 hodin. Po celé letní prázdniny, tedy až do 31. srpna, je vstup pro všechny návštěvníky navíc zdarma. Tak se přijďte podívat, stojí to za to. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Boy George, chvilku před 15. hodinou, tady je Signál Radio a naše 80. léto za chvilku bude znít následovně In a Circle, taky Michael Jackson nebo Donna Summer. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Brně, Jihlavská ulice před křižovatkou s ulicí Kamenice, tady je nehoda cyklisty, na místě jsou záchranné složky a můžete se zdržet. Další komplikace vás čeká v Praze, v Kolbenově ulici, tady je nehoda dvou osobních vozidel, místo zatím s opatrností zůstává průjezdné. Tak tu dejte nohu z plynu, jeďte opatrně a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, středeční 15. hodina je tady, na Signálu je čas na další zprávy. Poslanecká sněmovna schválila dnes znovu zavedení elektronické evidence tržeb, a to od příštího roku. Má být jednodušší a bez tištěných účtenek. Evidenci nebude podléhat mimo jiné prodej vánočních kaprů. Vláda si od opětovného zavedení tohoto systému, byť v upravené podobě, opět slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy do veřejných rozpočtů. Dodejme, že opozice přínosy zpochybňuje a zavedení tohoto systému kritizuje. Silné bouřky dnes hrozí na jihu Čech, na většině Moravy bude lidi od čtvrtka zatěžovat pro změnu teplo. V pátek pak meteorologové očekávají na jižní Moravě velmi vysoké teploty. Ceny ropy se po eskalaci bojů na Blízkém východě dál zvyšují. Brent popoledni přidával 1,1% až na 85,70 $. Americká ropa byla nad 80 dolary.
0: Co se děje v regionu?
1: Anketa o podobě nového železničního mostu v Pražské Libni má výsledky. Lidé vybrali variantu s obloukem nad mostovkou a sportoviště pod mostem. Správa železnic výsledek ankety akceptuje a bude chystat projekt podle vybrané varianty. Doplňme, že ankety se zúčastnilo 650 lidí nejen z hlavního města, ale také z různých koutů republiky. Studie nového mostu má být hotová do konce roku.
0: Sport.
1: Volejbalisté Karlovarska se v lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou Zavirče z Polska, německým Lineburgem a španělským Las Palmas. A ministři sportu 9 zemí Evropské unie vyzvali Unii, aby přestala financovat Mezinárodní olympijský výbor. Vadí jim, že umožnil návrat Ruska na olympiádu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, na některých místech se vyskytují přehánky a bouřky a teploty měříme od 24 do 28 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude také oblačno a zataženo s občasným deštěm a s teplotami od 19 do 14 stupňů. Čtvrteční den bude pak s polojasnou až oblačnou oblohou, i zítra čekáme lokální přehánky a bouřky. Vítr zafouká slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během čtvrtka naměří od 25 do 30, na Moravě kolem 32 a na horách pak kolem 21 stupňů Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Posloucháte Signál Rádio a teď opět hodinu plnou muziky. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin, 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Tinu Turner. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Michael Jackson teď s námi na Signál Rádiu. Minulý týden odstartovalo turné Bon Jovi. Všech 14 koncertů kapela propaguje na svém Facebooku. Co dalšího dělají hvězdy 80. na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
2: Kapela U2 se pochlubila na Instagramu novým singlem Street of Dreams. V jeho videoklipu se projíždí na střeše autobusu centrem Mexico City a hrají kolem jdoucím. Hit je předzvěstí nového alba, které své datum vydání ale ještě nedostalo. Kylie Minogue překvapila fanoušky severoirské rockové skupiny Snow Patrol, když se objevila na pódiu během jejich londýnského koncertu. Vůbec poprvé tak zazněl naživo jejich společný single These Alarms, který vyšel začátkem července. Bubeník Christian Aigner a klávesista Peter Gordeno, stálí koncertní členové kapely Depeche Mode, sdíleli společnou fotku s tím, že chystají něco nového. Víc ale neprozradili a komentující tak začali spekulovat, jestli se jedná o novou hudbu Depešáků nebo nějaký nezávislý projekt. A New Kids on the Block prodloužili své turné v Las Vegas až do podzimu. Přemýšleli, jak koncerty pro fanoušky ozvláštnit, a tak nabídnou jejich čistě remixovou verzi. Po 40 letech na scéně pak plánují pauzu. Další nápady podle příspěvků na sítích nebudou realizovat dříve než v roce 2028. Nezapomeňte sledovat taky Signál Rádio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Signál Rádio.

I ain't afraid of no gun.

0: Velká klasika z osmdesátek, Mr. Meister a Broken Wings. Představte si, že naše hlavní město mělo v Libni plynojem, který tam stojí dodnes, i když už má jiné využití. Dokonce přežil i zásah při bombardování během druhé světové války. Na tohle všechno zavzpomínal David Černý včera v pořadu Miluju Prahu. Jestli jste ho v našem vysílání nestihli, máme ho pro vás v archivu na našem webu signalradio.cz. Tak se mrkněte a poslechněte třeba po cestě z práce.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Elton John, chviličku před 3:15. S vámi je Signál Radio. Za moment s vámi taky bude kolega Lukáš Bláha, který dorazil do studia. Ahoj.
1: Hezké odpoledne, už jsem připraven, ano, ahoj.
0: Výborně. Ty jsi říkal, že chceš probrat fotbalové mistrovství světa, které pro nás skončilo příliš brzy.
1: No, ano, to je pravda.
0: Na druhou stranu, ano. Předčilo to mé očekávání, že jsme tam byli.
1: Právě. No, pojďme si říct přesně tak, že vůbec ten úspěch, to, že jsme po 20 letech jsme se podívali,
0: ano.
1: Takže zase to třeba může trvat klidně dalších 20 let. Buďme za to opravdu rádi. No a pravda je taková, že na mě tady vyskočila jedna informace, že Tinder, možná znáte vy mladší, tuhle seznamovací aplikaci, tak právě v dějišti mistrovství světa, jak ve spocených státech, tak v Mexiku a v Kanadě, vzrostl počet mečů, tedy spojení, o 60%.
0: O 60%?
1: Přesně tak. Přibylo i o čtvrtinu více swipeů, tedy takový to, jak to dáváš buď doleva nebo doprava.
0: To skoro vypadá, že místní dámy lovily fotbalisty.
1: Ano, ano, ano.
0: Tady se možná dostáváme k tomu, proč nám to nevyšlo. Úplně jsem si vzpomněl na tu hlášku... Nic jsem neplatil a ta částka taky nesouhlasí.
1: Přesně tak, takhle to nějak bylo. No, takhle, my máme taky s Lukem takový problém lehkej, my se nějak nemůžeme dlouhodobě seznámit, tak my apelujeme tedy na Českou fotbalovou federaci, jestli by nám nemohla tady uspořádat nějaké mistrovství, aby nám tady přihrála.
0: Jo, takhle.
1: Jo, víš, takhle.
0: Jo, takhle. No, že by jako z té euforie mohly být nějaké seznámy.
1: No, tak ale to je až za dlouho. No. Teď jsou už asi další dvě mistrovství na dalších 8 let přidělena, tak nevím. No.
0: Každopádně, nic to nemění na tom, že Luky Bláha s vámi bude dál po 16. hodině. Já se pro dnešek loučím, užijte si zbytek středy a těším se na vás zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Legenda Leon Richie nás v odpoledním vysílání Signálu dostal skoro k 16. Za 4 minuty jí ukáží hodiny. Ve studiu už je tak přede mnou Honza Navrátil, aby vám pověděl aktuální zprávy a i dál vám budeme hrát osvědčené 80-kové hity od Aháčů, Madony nebo Freddieho Mercuryho.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A prověříme taky, jak to jezdí. Opatrnosti zadosti na dálnici D8, 31. kilometr u Roudnice nad Labem ve směru Teplice. Tady nákladní auto havarovalo do svodidel. S problémy počítejte taky na D52, 26. kilometr ve směru Brno, kde je po poruchu odstavené nákladní auto. A ještě míříme do Brna, v Rokitově ulici probíhají odklízací práce pro požáru vozidla. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké středeční odpoledne, 16. hodina je tady, pojďme na zprávy. A začínáme nehodou poslance Filipa Turka. Ten deníku Blesk řekl, že pokud by policie v souvislosti s nehodou požádala o jeho vydání k trestnímu stíhání, tak by poslaneckou imunitu nevyužil. Maximální ceny paliv zítra opět vzrostou, a to o desítky haléřů. Benzín podraží o 32 haléřů na maximálních 42 korun a 21 haléřů za litr. Cena nafty pak stoupne o 78 haléřů na 40 korun a 12 haléřů za litr. Obnova daňového zvýhodnění vína jako daru vinařům pomůže, řekl to šéf svazu vinařů Martin Chlad. S vládou jednají také například o eliminaci nejlevnějšího dovozu vína. A dva Češi dnes zemřeli při výstupu na horu Mont Blanc. Podle francouzských četníků, kteří se specializují na operace v Alpách, je třetí člen české výpravy zraněný.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci zabezpečení linky C metra. Výluky budou pokračovat i v příštím roce. Přesný termín bude jasný až koncem ledna, až dopravce dokončí plány výluk na další rok. Nicméně už teď se ví, že se bude pracovat ve stanicích Florence a Vltavská. Připomeňme, že naposledy kvůli modernizaci metro na této trase nejezdilo 7 dní na začátku prázdnin.
0: Sport.
1: Posilu hlásí fotbalová Slavia, klub totiž angažoval obránce Rubena Compaoreho. 20-letý stoper z Burkina Faso podepsal v Edenu smlouvu do června roku 2030 a bude zatím působit v druholigové rezervě červeno-bílého klubu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, na některých místech se vyskytují přehánky a také bouřky a teploty měříme od 24 i do 28 stupňů Celsia. Noc na čtvrtek bude ve znamení oblačné a zatažené oblohy, i v noci počítejme s občasným deštěm a teplotami, které klesnou na 19 až 14 stupňů. Čtvrteční den bude polojasný až oblačný, i zítra čekáme lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty během čtvrtka naměříme od 25 do 30 stupňů, na Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji a na horách kolem 21. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Děkujeme za ně, Honzo, a prázdniny by měly být dobou radosti, ale ne vždy tomu tak u dětí je. Jak s tím bojovat, prozradím zanedlouho. Moje jméno je Lukáš Bláha, přeju senzační úterní odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si odpolední signál a dneska 15. července je shodou okolností Světový den dovednostní mládeže. Naše děti si ale někdy nedovedou sami pomoci a mohou se v době letních prázdnin častěji potýkat s osamělostí či sociálním vyloučením. Tráví taky více času v online prostředí, což sebou nese rizika, že se stanou obětí zneužití. Národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková k tomu říká.
1: Pokud ztrácejí ten identifikační bod ve škole, tam ty děti opravdu mají povinnost chodit, tak potřebují nějaký pevný bod pro ty 2 měsíce. Začíná to v rodinách. V rodinách komunikovat, zajímat se o to, co to dítě celý den dělá. Pokud chci mít pocit vlastně komfortu a bezpečí, je důležité pro dítě připravit program. Ať už se jedná o příměstský tábor nebo pobytový tábor, spousta dětí sportuje, takže potom v létě sportovní soustředění.
0: Tudíž, jestli je to jen trochu ve vašich silách, umožněte ratolestem během prázdnin něco zažít, něco jim naplánovat a hlavně s nimi mluvte o jejich potřebách. Dá se taky předejít zbytečným nepříjemnostem. Držím palce a posílám norské trio. Aha,

0: Pátek na rádiu krátce před půl pátou. Sinéad O'Connor, ta v této písni zpívala o tom, že se ti těžko někdo vyrovná, a pokud vezmeme v potaz délku kariéry s jednou skupinou, tak opravdu málo kdo může konkurovat té, kterou prožil a stále prožívá Petr Janda s Olympikem. Čemu všemu za to vděčí a jak se aktuálně má, to jste mohli slyšet v našem tradičním středečním dopoledním rozhovoru. Pokud vám unikl, pak si určitě vychytejte nedělní podvečerní reprízu nebo už brzy hledejte záznam rozhovoru na našem webu signalradio.cz.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

Ladíte signál a aktuálně sice vrcholí fotbalový světový šampionát, ale objevila se nová zpráva o hokejovém mistrovství světa a má vlastně taky co dočinění s fotbalem. Po 17 letech totiž opět začne tento turnaj zápasem na fotbalovém stadionu a stejně jako v roce 2010, kdy jsme ho ovládli my, se i příští rok bude hrát v domácím stánku bundesligového klubu Schalke 04. V Veltins aréně s kapacitou téměř 62 000 diváků se proti sobě ve čtvrtek 13. května postaví domácí Němci proti úřadujícím vícemistrům světa Švýcarům. Další nejen sportovní aktuality se dozvíte ve zprávách v celou, tedy už za 20 minut. Počkejte si na ně. Ajo.

0: I Česny Hox vám přál parádní úterní odpoledne z éteru signálu. 3 minuty chybí do 17. hodiny, čekají vás tak nejnovější zprávy v podání Honze Navrátila a po nich můžu slíbit znovu výběr toho nejlepšího v rámci 80. léta Eric Carmen, Ross Lorenz či Král Popu.
1: Signál rádio, doprava.
0: Teď se ale taky podíváme do provozu. Na D2 10. kilometr ve směru Brno došlo ke střetu nákladního auta se svodidly. D5 4. kilometr, tedy na příjezdu ku Praze, je porouchané osobní vozidlo. Zdržet byste se mohli i na D10 na 5. kilometru na příjezdu k hlavnímu městu, kde je rovněž porouchané osobní auto. A ještě míříme do Brna. V Knínické ulici došlo k havárii 2 osobních vozidel. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu. Na, na, na.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 17. hodina je tady, na Signálu začínají další zprávy. Mnoha milionové odchodné a konkurenční doložky, které vyplácela ztrátová zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra bývalým manažérům, nechá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prověřit. Pokud se ukáže, že šlo o neoprávněné nakládání s veřejnými penězi, je ministerstvo zdravotnictví připraveno podat trestní oznámení. V prvním pololetí letošního roku se prodalo 1700 chat a chalup za 5,2 miliardy korun. To je meziročně o 500 objektů více. Jejich průměrná cena vzrostla za rok o 6% na přibližně 3 miliony korun. Uvádí to data Reese.cz. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru se stanicí Fox News uvedl, že šéf Kremlu Vladimír Putin je podle něj připravený brzy uzavřít dohodu. Ta by měla vést k ukončení ruské války na Ukrajině.
0: Co se děje v regionu?
1: Politické subjekty řeší v hlavním městě problémy se svými lídry pro letošní komunální volby. Například hnutí ANO přišlo o svého lídra po článcích o nejasnostech kolem jeho majetkových přiznání. ANO už má ale pravděpodobně nástupce. Předseda hnutí a premiér Andrej Babiš už řekl, že jedničkou bude místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer. Kandidáta ale ještě musí schválit celorepublikový výbor.
0: Sport.
1: Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný nesouhlasí s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru zrušit zákaz pro ruský olympijský výbor, který umožní ruským sportovcům účast na olympijských hrách v Los Angeles za 2 roky. Proto by se nebránil, kdyby se Česká republika připojila k unijním zemím, které chtějí kvůli rozhodnutí o pozici k Rusku z minulého týdne omezit financování výboru. A španělský tenista Roberto Bautista ukončil v 38 letech profesionální kariéru. Bývalý 9. hráč světového žebříčku odehrál poslední utkání během víkendové exhibice v Huelvě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je právě teď polojasno, na některých místech se vyskytují přehánky a teploty měříme od 24 do 28 stupňů. V noci na zítřek bude obloha oblačná a zatažená. I v noci počítejme s občasným deštěm a teploty klesnou na 19 až 14 stupňů Celsia. Čtvrteční den bude stejný jako dnes, tedy polojasný, oblačný, také s přeháňkami a místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na hodnoty mezi 25 a 30 stupni Celsia. Vracíme se k 80. Zprávy končí, hezký poslech.
0: Signál Rádio.
2: 2 minuty po 17. vás od mikrofonu dál zdraví Lukáš Bláha, speciální Jindřichy, mající svátek a pomalu, ale jistě se zase krásně blíží víkend, tak si brzy dáme jeden tip, kam byste během něj mohli směřovat vaše kroky. Nejdřív ale pěkné středeční pozdní odpoledne s Michaelem Jacksonem.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Příšní hit Erika Carmena za námi, k vašim uším Seline, středeční odpolední signál. A pokud byste chtěli strávit následující víkend u vody, nejlepší to bude v českobudějovickém Chesareal Vltava, protože ten vám poskytne atrakce i program pro celou vaši rodinu. Během této soboty tam můžete vyzkoušet turnaj v pickleballu, to je hodně rychle rostoucí sport, podobný tenisu, který si oblíbil třeba též André Agassi. A v neděli se malí návštěvníci mohou těšit na balonková zvířátka a dětské letní kino pod širým nebem. U Vltavy v Chesareálu v Českých Budějovicích vám skutečně bude blaze a více informací o akcích, programu a novinkách během celého léta, nejen blížícího se víkendu, hledejte na sportvltava.cz a pochopitelně i na signalradio.cz.

0: Jste se Signál rádiem a dneska se nám v kalendáři sešly i dva mezinárodní dny, jednak ten gumových medvídků, tak jestli vás ještě čeká popracovní nákup, nezapomeňte je přidat do košíku, dětičky vám určitě poděkují, obzvlášť proto, že tím druhým dnem pro 15. červenec je Den daruj něco. Já vám proto už za pár okamžiků dám jednu speciální 80-kovou pecku z našeho magneťáku a do té doby i Tight Fit nebo Pet Shop Boys. Příjemné pozdní odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které ne...

0: Posloucháte signál po džunglové písni, je tu slíbená magneťáková vzpomínka.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Zahrajeme s německou umělkyni, která si letos připisuje těžko uvěřitelných 50 let na hudební scéně. Tohle jubileum se rozhodla oslavit i s českým publikem 6. prosince v pražském Fóru Karlín a určitě tam zazní i následující hit. Pochází z roku 1986, tedy další kulatiny, čtyřicetiny, a napsal jí pro ní jako většinu songů tehdejší manžel Michal Cretu. Vám už je určitě naprosto jasné, že jde o Sandru a Lorín.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Syntetizátorová klasika Sovsel nás dostala ve vysílání signálu až málem k 18. Připraven tak už je Honza Navrátil, který pro vás má souhrn dnešních zpráv, včetně novinek, a po nich nebudou chybět ověřené staré dobré osmdesátky od Fleetwood Mac, Stinga nebo Judith Mixa.
1: Signál rádio, doprava.
0: A ještě předtím pohledneme na tuzemské silnice D1, 194. kilometr ve směru na Prahu. Zde došlo ke srážce nákladního vozidla s osobním. Jdeme přímo do Brna, kde v Hradecké jsou v sobě dvě osobní auta, a ještě zůstáváme v jihomoravské metropoli, protože tam teď docela silně prší a v Purkyňové ulici proto hrozí dopravní kolaps a nebezpečí aquaplaningu. A ještě jdeme do Prahy, v Zelené ulici, zde došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Tak i v těchto místech raději nohu splynu, ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký podvečer, i na 18. hodinu jsme na Signálu nachystali další aktuální zprávy. Vítejte. Poslanec Filip Turek dnes deníku Blesk řekl, že pokud by policie v souvislosti s jeho dopravní nehodou zažádala o jeho vydání k trestnímu stíhání, tak by poslaneckou imunitu nevyužil. Připomeňme, že Turkův automobil se v pondělí v centru Prahy střetl s nemocničním vozem. Jeho řidič je podle mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové v pracovní neschopnosti. Tenistku Lindu Noskovou čeká zítra velkolepé přivítání v Přerově, tedy ve městě, kde se usadila a které se stalo jejím domovem. Město chystá pro fanoušky i 300 porcí tradičního wimbledonského pokrmu, tedy jahod se smetanou. Součástí bude i autogramiáda a koncert pro Lindu, na kterém vystoupí kapela Opět a Radeček. Zopakujme, že Nosková v sobotním finále Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou. Čína zadržela českého občana. České bezpečnostní složky pracují s verzí, že bude tlačit na jeho výměnu za propagandistu, který sedí v Česku ve vazbě s obviněním ze špionáže. Důvěryhodný zdroj redakci Seznam zpráv řekl, že zadržený muž je český podnikatel, který v Číně obchodoval. Tamní bezpečnostní složky ho zadržely na letišti už na konci letošního června.
0: Co se děje v regionu?
2: Společnost China Airlines už 3 roky zajišťuje letecké spojení Prahy a Taipeje. Od začátku srpna se k ní přidá také tajvanský dopravce Starlux Airlines, pro kterého to bude první spojení s Evropou. Létat bude s Airbusem A350 se 306 sedadly 3x týdně, vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Od října pak zvýší frekvenci letů na 4. Přidá let v pondělí.
0: Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale dnes nabízí 2. semifinále. Pokračuje sporták Petr Plintovič.
3: Argentina je 2 kroky od obhajoby titulu mistra světa. V semifinále vyzve Messi a spol Anglii a zápas nemá vyloženého favorita. Argentinci ale ani jednou v semifinále světových šampionátů neprohráli.
1: Ještě doplním, že utkání hrané v Atlantě začíná přesně v 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A středeční zpravodajství tady u nás na Signálu končíme pohledem na počasí. V noci na zítřek bude oblačno a zataženo s občasným deštěm a teploty klesnou na 19 až 14 stupňů Celsia. Zítřejší čtvrteční den bude s polojasnou až oblačnou oblohou. I zítra čekáme lokální přehánky a také bouřky. Vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 25 do 30 stupňů. Na Moravě se teploty budou pohybovat až kolem 32 stupňů Celsia a na horách kolem 21. Takové byly zprávy na Signálu ve středu za ten 15. července. Hezký zbytek dne s našimi osmdesátkami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
4: 18 hodin na vrch 3 minuty, po vlnách Signálu tak už plujeme 15. červencovým podvečerem a jako obvykle se velmi brzy podíváme, co zásadního se stalo právě v tomto datu v historii. Čekají vás signály z minulosti, tak si je nenechte ujít. Já jsem Lukáš Bláha a přeju pokud možno klidný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: podvečerního signálu Fleetwood Mac, jejich Little Lies, to my vám nic nalhávat nebudeme, historická fakta jsou pro nás svatá a přináší je jako vždy kolega Jirka Svoboda.
1: Jste se Signál rádiem, je 15. července a v roce 2005 jsme mohli hodně nahlas zavolat, že jsme mistři. Z vídeňského hokejového mistrovství světa jsme si přivezli zlato, ale už tady chystám i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byla v roce 1940 v Kalifornii otevřena první restaurace McDonald's. V roce 1891 byla v Praze ve Stromovce zahájena Všeobecná zemská výstava. Mezi největší zajímavosti patřila velká cukrová homole. Byla vysoká 21 metrů, padlo na ní 220 tisíc kilo cukru, což byla toho času denní spotřeba v Čechách. V roce 1826 dobové prameny uvádějí, že počet obyvatel Prahy se poprvé přehoupl přes 100 tisícovou hranici. V roce 1809 byl oznámen objev metody konzervace potravin na základě jejich uskladnění v hermeticky uzavřené nádobě a tepelné sterilizace. A v tento den bylo v roce 1501 založeno první hudební vydavatelství. Tehdy se v něm ale nevydávaly hudební nosiče, ale knihy o hudbě.

0: To byly Soul to Soul, pardon, s vámi Signál Radio. Hezký středeční podvečer, 2 minuty před 6:30, ale na chvilku se už posuneme do zítřejšího rána.
1: Ano nebo ne na Signál Radio.
0: Rozdali jsme mezi vás zatím po 8 rodinných vstupenkách do jeskyních komplexů, 14 jeskyních komplexů po celém Česku a budeme v tom úspěšně pokračovat. Zase zítra ráno máte možnost v téhle soutěžní hře si je vyhrát, vysoutěžit. Je to pouze na vás, abyste pozorně poslouchali po 8 hodině. Měli připravené telefony číslo 910 260 910, pak se dovolali jako první. No a hlavně správně odpověděli právě buď ano nebo ne. A pak už s námi můžete zažít opravdu velmi velké prázdninové dobrodružství. Tak vám moc držím palce, aby to vyšlo.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace. Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou. Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Oscarový Berlin, vy si dáváte podvečerní středeční signál. Každý, kdo někdy navštívil Brno, by neměl vynechat jeho dominantu Špilas. Vždycky tam totiž objevíte zase něco zajímavého. Přesvědčí vás o tom teď kolega Luboš Dvořák.
1: Již jsem zde byl mnohokrát, ale vždy objevím něco nového. Hrad Špilberg je více než 7 století neodmyslitelnou dominantou města Brna. Symbol panovnické moci i lidského utrpení. Královský hrad, sídlo moravských markrabat, nedobytná pevnost, nejtěžší káznice habsburské monarchie, kasárna několika armád a doufejme, že nadlouho sídlo Muzea města Brna. Jedná se o objekt, který si od středověku do současnosti prošel mnohými změnami, o kterých většina návštěvníků nemá tušení. Díky prohlídkovému okruhu Příběh hradu se v tom rychle zorientujete. Pokud se nahoru vydáte pěšky z parkoviště v Husově ulici, tak počítejte s postupnou stovkou schodů. Jinak se dá procházkou stoupat pohodlně po vrstevnici. No a je tu ještě jedna možnost. Nemusíte do kopce pěšky. Můžete se svést ekologickým minibusem linky číslo 80 z České ulice nebo úvod. Zastávka Hrad Špilberg je v provozu od dubna do konce října. Ale pozor, jen soboty, neděle a státní svátky. Zdarec z Brna hlásí Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Je lehce po 19. hodině, s vámi ve studiu Lukáš Bláha. Jako správný sporťák pro vás budu mít v příštích chvílích aktuality z fotbalového mistrovství světa. A samozřejmě nejen to, nenechám si pro sebe ani další hitovky 80. léta od Boniem, nebo hned teď Duran Duran. Krásný podvečer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: na ten správný podvečerní signál a míříme do Spojených států.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: Světový šampionát nám vrcholí, brzy pozná svého druhého finalistu. Mělo by to být ještě dnes před půlnocí, pokud se nějak neprotáhne případné nastavení nebo penalty. O vstupenku do nedělní bitvy o zlato si to od 9 večer rozdají výběry Anglie a Argentíny, přičemž Angličané se do této fáze dostali naposledy při zisku titulu před 60 rovnými lety a v semifinále skončili roku 1990 a před 8 roky. Naopak Jihoameričané nikdy semifinálový boj neprohráli. No ale nedá se svítit, jeden tým zůstane smutný, jako včera Francouzi. Po porážce nějak jejich trenér Didier Deschamps si stěžoval na rozhodčího, ale já myslím, že to bylo dost jasné a že Španělé postoupili naprosto zaslouženě. Tak kdo pak je doplní ve finále? Máte nějaký tip?
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Radio, jen minuta a kousek chybí do půl osmé a aniž bych se vám nějak chtěl vkrádat do vašeho soukromí, tak je dost dobře možné, že jste teď právě na mobilu a v tom případě si určitě stáhněte aplikaci mobilní, kterou pro vás máme, a za druhé napište signalradio.cz potom kolonku hudební zajímavosti a tam se dozvíte, že legendární hudební ikona Diana Ross poprvé vystoupí v Česku, a když dál budete sledovat naše vysílání, tak se dozvíte, že pro vás máme jedno velké překvapení, ale víc už neprozradím. Mnohem dříve z 80. limal Foreigner a pak taky někdo bude mít možnost někoho potěšit prostřednictvím Signálu pro radost. Dobrý podvečer.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte

To, co slyšíte, je stále ještě středeční podvečerní signál a zkoušeli jste někdy jezdit na skateboardu? Já se musím přiznat, že mi to nikdy moc nešlo, ale jsou i lidé, kteří na tom umí neskutečné kousky a hlavně jsou schopni dojet neuvěřitelné vzdálenosti. Podobně jako muž z amerického státu New York, který dokázal dojet z Kalifornie na Floridu, tedy napříč tamním kontinentem za pouhých 39 dní. Přitom navíc vybral peníze pro organizaci, která bojuje proti závislostem u dětí. Trasu měl dlouhou více než 4800 kilometrů. Výrazně tak překonal svůj předchozí rekord starý 3 roky, kdy mu přejezd Severní Amerikou zabral více než 57 dní. No, dost se zlepšil, ale předpokládám, že ho poměrně dost bolí nohy. Ale jak se říká vítěz, tak ten bere všechno. Dovinuje Take Sidol právě teď ABBA, taky vám, ať se daří překonávat různé rekordy a překážky, které vám život dává přes cestu. Hezký podvečer.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Za pár vteřin bude na hodinách 20 pohodový středeční už večer. Vám tak přeje Lukáš Bláha. A dneska mimochodem slaví kulaté 80. americká zpěvačka Linda Ronstadt, držitelka několika cen Grammy. Já myslím, že tuhle velkou hitovku, kterou zpívala s Aaronem Nevillem, si určitě všichni vybavíte.

0: Taková lehká ochutnávka toho, co zase budete moct poslouchat zítra už, v pátek, za dva dny večer v pořadu The Power of Love. Teď zpátky do dnešního večera. Signály hudební minulosti nemůžou chybět už velmi brzy.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: přijímačích vám zní středeční večerní signál a Little Girl Sandry nás dostala k historii muziky vztahující se k dnešnímu datu.
1: Signály hudební minulosti.
0: Začínáme 15. července 2007. Princovo tehdejší nové album Planet Earth našli čtenáři britského plátku Mail on Sunday jako přílohu uvnitř novin. Bezprecedentní distribuční kanál pomohl americkému multiinstrumentalistovi vyprodat následujících 21 po sobě jdoucích koncertů v londýnské O2 aréně.

Pokračujeme do 15. červencového dne roku 2010. V něm se po urovnání letitých sporů s dvorním skladatelem Gary Barlowem zpěvák Robbie Williams oficiálně vrátil do Take That. Na dobro pak z kdysi superslavného boybandu odešel o 4 roky později, ačkoliv nikdy neříkej nikdy.

Končíme na den přesně před 8 roky. To se video ke skladbě November Rain kapely Guns N' Roses stalo prvním 90-kovým videem, které překonalo miliardu shlédnutí na YouTube. Ikonickou skladbu měl Axl Rose v šuplíku asi 10 let a s úctyhodnou stopáží téměř 9 minut je zároveň nejdelším songem, který se propracoval do top 10 americké chart.

0: Zezreli jsme na Signál Rádio, docestovali skoro k půl deváté a mimochodem teplotní rekord pro 15. červenec je 38,6 stupně. Před 3 roky ho naměřili na našem území. To si možná ještě někdo z vás se sluní pamětí vzpomene. Pokud vám podobná vedra opravdu nedělají dobře, tak mám dobrou zprávu. Čeká nás ještě několik teplých letních dní, ale zdaleka ne takových. Pak ovšem přijde výrazná změna, už o víkendu se ochladí a na začátku příštího týdne denní teploty na většině území nepřekročí 23 stupňů Celsia. Tak jestli se rádi ohřejete venku, tak aktivity směřujte opravdu na nejbližších dnů. No a já v nejbližších chvílích můžu slíbit, co se týče 80. ještě Modern Talking anebo Status Quo. Pěkný večer.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Přesný čas 20.39, to znamená, že už jenom 21 minut chybí do chvíle, kdy na Signál rádiu uslyšíte signály světových hitparád 80. let. Sice tam určitě nebudou Modern Talking, kteří zněli před chvílí, protože ty v roce 1983, pokud se nepletu, ještě žádné hitovky neměli, ale za to tam bude 10 největších pecek, tak jak se seřadili v evropském singlovém žebříčku právě pro rok 1983. A hlavně uslyšíte naprostého experta na světové hitparády Martina Hovorku. Tak si to nenechte ujít mezi 21. a 22. hodinou. Moje jméno je Lukáš Bláha a moc se na vás těším zase zítra ve 4 odpoledne. Do té doby se mějte moc dobře, ahoj.
1: Mějte to nejlepší z 80. let neustále u sebe a poslouchejte Signál rádio také z mobilního telefonu. Nainstalujte si naši aplikaci z App Store pro mobily Apple nebo z Google Play pro mobily s Androidem. Poslouchejte tak naše živé vysílání pohodlně kdykoliv a kdekoliv na světě. Díky naší apce budete mít Signál rádio a to nejlepší z 80. let pořád po ruce. Když slyšíš tohle,

0: signalradio.cz. Najdete tam moderátory, náš program, ale také spoustu tipů na víkend, záznamy rozhovorů a spoustu dalších zajímavostí. Signál Radio hraje osmdesátky. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Radio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál Radio. Ty nejlepší osmdesátky. Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Nádherný, letní, prázdninový, jaký ještě osmdesátkový večer bych vám rád popsal ze Signál Rádia. Jsem s vámi na jedné vlně, jmenuji se Martin Hovorka a mám pro vás další hitparádový žebříček z 80. let. Pojďme si říct, že v osmdesátkách jsme nemohli poslouchat zahraniční hitparádové žebříčky. Byly jakoby za drátem, jo? Ale teďka se k ním pohodlně dostaneme, takže si můžeme dopřát to, co jsme si před rokem 89 užívat vůbec nemohli. A to byla zahraniční muzika jakéhokoliv kalibru. A přátelé, teď to nejlepší z evropského singlového žebříčku z jednoho konkrétního roku, z jednoho konkrétního měsíce. Tak počkej, mám pro vás hádanku na začátek. Začneme hádankou. Pojďme se dnes podívat do roku. Počkej, takhle. Když k tomuto roku přičtete jedničku, dostanete rok slavného Orwellova titulu. Tak. To je ale, to je hádanka, ještě jednou to řeknu. Když k tomuto roku, do kterého se dnes půjdeme podívat, přičtete jedničku, tak dostanete rok slavného Orwellova titulu. Takže rok 1983, kdy mimo jiné skupina Police vydala desku a kdy ve Spojených státech byl prezidentem zvolen Ronald Reagan.
0: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Takže rok, jehož součet posledních dvou číslic je 11, 1983 a Signál Radio hraje 10. nejúspěšnější skladbu měsíce července tohoto roku. Man Without Hats. Startujeme. Safe

0: Safety Dance, posloucháte Signál Radio. Mnoho lidí si myslí, že název této písně souvisí s takzvaně bezpečným tancem, ale ten původ tohoto hitu, ten je úplně jiný. Zpěvák napsal písničku poté, co ho vyhodili z klubu za tanec zvaný pogo. Za takzvané pogování, což je poskakování typické pro punka, new wave, novou vlnu. Takže miloval to zpěvák této kapely, pogoval a majitelům klubu se to nelíbilo, tak ho nechali vyvést. A on vlastně protestoval tímto hitem právě proto, že se mu nelíbilo, že lidé nesměli v klubech pogovat. Takže díky této písni vzpomínáme na dobu, kdy se začínalo pogovat, kdy celý svět pogoval a kdy celý svět tančil safety dance, přestože nešlo o bezpečný tanec.
1: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: My jsme v evropském singlovém žebříčku, hrajeme si, přehráváme si hitparádu kompletně tak, jak vypadala ve 83. roce v červenci a pojďme se posunout na 9. místo, kde se usadil, usídlil tehdy Rod Stewart a jeho Baby Jane.

Na Signál rádiu rocková hvězda 70. let Rod Stewart a stejně jako on, taky spoustu dalších rockových hvězd 70. se muselo přizpůsobit takzvané éře MTV a syntezátorů, což bylo období 80. let. No a Rod Stewart, tomu se povedl tento přechod ze 70. na 80. na výbornou. Prostě fungoval, lidem se to líbilo a dokonce i písnička Baby Jane, ta patří mezi takovýto razítko, kdy najednou Rod Stewart už byl považován za hvězdu 80. let. No a dokonce písnička Baby Jane, to byla poslední písnička, se kterou se Rod Stewart dostal na první místo britské hitparády. S žádnou další skladbou se mu to už potom nepovedlo. Byť těch hitů a písniček měl víc než dost. Ovšem na jedničku to Rod Stewart už s žádnou další skladbou nevytáhnul. Ale nevadí, jsme rádi, že dodnes nám dělá radost tento zpěvák. Třeba se ho ještě někdy dočkáme v České republice, i když to byl naposledy, tak naznačoval, že už se to spíš nestane, že se vrátí. Tak, v každém případě, my jsme v evropském singlovém žebříčku tak, jak vypadal v červenci roku 1983. Za okamžik skočíme na 8. místo, ale teď tady mám pro vás jednu výjimečnou událost, která se udála ve 83. roce, a to bylo, když skupina Kiss, rocková skupina Kiss, která vždycky vystupovala v maskách, tak najednou ve 83. roce sundali masky. Byla to nejsledovanější televizní událost roku na stanici MTV. 18. září a Kissáci odhodili masky.

0: Na Signál rádiu jsme si dali kysáky, písničku Crazy, Crazy Nights. Ano, 18. září 83. roku členové kapely Kiss poprvé po 10 letech své kariéry vystoupili na veřejnosti zcela bez svého ikonického make-upu. Vlastně šlo o obrovský risk a senzaci, která plnila titulní strany všech časopisů. Nicméně poté se pánové za masky opět schovali a vystupovali dál, tak jak jsme znali do té doby. Každopádně jsme si připomněli jeden ze slavných hitů Kisáků, písničku Crazy Crazy Nights. Ovšem teď se vrátíme do evropského singlového žebříčku, protože před námi je, milí posluchači, 8. místo.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: Jak vypadal evropský singlový žebříček v červenci 83. roku? To zjišťujeme právě teď na Signál Rádiu a jsme u 8. místa. Čeká nás první velký hit skupiny Depeche Mode po odchodu zakládajícího člena Vinceho Clarka. Ten si šel dělat Jezu a Erasure, každopádně Depešáky nechal Depešákama a oni si museli poradit a myslím, že to zvládli na výbornou, protože Dave Gahan ten opravdu zamakal. Everything counts.

Mnozí fanoušci kapely Depeche Mode ve 83. roce pochybovali, zda kapela uspěje bez Vinceho Clarka, ale šlo to i bez něho a tohle to byl důkaz Everything Counts, písnička, která se držela na předních místech hitparád právě v létě, o prázdninách 83. roku. Jestli jste někdy byli na koncertu kapely Depeche Mode, tak si možná vybavujete, jak v závěru koncertu hraje písnička Everything Counts. No a fanoušci zpívají ty závěrečné melodie tak hlasitě, že kapela vlastně úplně přestává na chvíli hrát a nechává zpívat pouze publikum. Takový krásný, dojemný moment, ke kterému dochází víceméně na každém koncertu skupiny Depeche Mode. Tak, každopádně, pokud vás zaujala tato skladba, tak klidně zamyslete na desku Construction Time Again, protože tam se tato píseň nachází. Jinak je to album, na kterém začala kapela Depeche Mode experimentovat s industriálními zvuky. Například nahrávali údery do kovových předmětů a do různých stavebních materiálů. A tím jejich písničky opět dostávali na takové zvláštnosti. Tak, to jsou všechno příběhy k písničkám z evropského singlového žebříčku, který si tu dneska postupně přehráváme. Hrajeme si muziku, která letos v těchto dnech slaví, je to neuvěřitelný, ale je to tak, 43 let. A dostáváme se na místo 7., kde se tehdy umístil Mike Oldfield. A pomohla mu s písničkou i Maggie Reilly a vzniklo nádherné Moonlight Shadow. Pojďme si to zahrát.

0: Posloucháte Signál Radio, tady jsou osmdesátky jako doma a my si tu každý týden představujeme jednu hitparádu, jeden hitparádový žebříček z 80. let. Dneska jsme v roce, kdy Mike Oldfield opustil čistě instrumentální svět a pod měsíčním stínem dobyl evropské hitparády. Léto 83. roku a to se konečně v písničkách Mikea Oldfielda začalo i zpívat a jeho hlasem byla tehdy Maggie Reilly. Písnička Moonlight Shadow. Takhle, ne že bych chtěl srovnávat Mikea Oldfielda s Leošem Marešem tady u nás v Česku, ale v jeho písničkách se často objevoval vokál Heleny Zeťové. Tak a tady u Mikea Oldfielda se často objevoval vokál Maggie Reilly. Tak jako srovnání teďka mě napadlo. Každopádně po písničce Moonlight Shadow přichází na řadu šesté místo evropského singlového žebříčku před 43 lety.
1: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
0: A tady už je Elton John, možná dokonce jeho největší hit 80. let. I'm Still Standing a Mr. Sir Elton John na Signál Radio. Hezký poslech.

Elton John na Signál rádiu a písnička, ke které vzniknul i videoklip, ten byl natáčen ve francouzském městě Cannes, stal se jedním z nejikoničtějších klipů 80. let díky pestrým barvám a extravagantní módě. Dokonce během natáčení docházelo k řadě komplikací. Část kostýmu se ztratila, část byla zničená, protože přišel déšť, průtrž, mračen, bouřka. Kostýmy byly zničeny, ale přesto přeze všechno, přes všechny tyto nepříznivé okolnosti, vznikl videoklip, který se na MTV hrál velmi často a hodně tato píseň dostala Eltona Johna do popředí. Tak, další taková milá událost, která se odehrála ve 83. roce, u které se právě teď zastavíme v signálech Světový hit parád, je den, kdy poprvé Michael Jackson předvedl moonwalk, neboli měsíční chůzi. Ano, Michael Jackson totiž ve 83. roce vystoupil na oslavách hudebního vydavatelství Motown a zpíval tam písničku Billie Jean, během které si připravil jednu velkou novinku, což nikdo nečekal, a to byl ikonický tanec Moonwalk. A právě Moonwalk z Michaela udělal globální megahvězdu. Já jsem si říkal, že bychom si mohli dát pár indicí, jak si vyzkoušet Moonwalk teďka doma, nacvičit to, až půjdete třeba někam na večírek nebo přijdou přátelé k vám na grilovačku, taky můžete před grilem ukázat moonwalk. Takže přátelé, důležité je si pamatovat, že klíčem není rychlost, ale plynulost. Horní část těla by měla zůstat relativně stabilní. A cvičte to ideálně v ponožkách nebo botách, co mají hladší podrážku, aby vám to pěkně klouzelo. O co jde? Jedna noha stojí na špičce, druhá klouže dozadu, pak si nohy vyměňují role. Takže ještě jednou. Jedna noha stojí na špičce, druhá klouže dozadu, pak si nohy vyměňují role. Nevím, mně to nejde. Tady u toho se natřásám jako koza, člověče, mně to nejde. Ale věřím, že po ještě chvilku tréninku a to se podá. Takže vyzkoušejte i vy doma svůj moonwalk.

0: Nejjednodušší způsob, jak se naučit moonwalk. Stoupni se rovně, zvedni pravou patu, ale špičku nech na zemi. Levou nohu táhni po zemi dozadu. Když je levá noha vzadu, polož pravou patu na zem a současně zvedni levou patu. A už jsem se ztratil! Ježišmarja! Teď táhni dozadu pravou nohu. Ježišmarja, to je tak, jako ono to vlastně vypadá hrozně jednoduše, ale člověk se v tom hnedka ztratí. No je to o cviku, je to o cviku. Myslím, že ani Michael Jackson to jako nedal během jedné písničky v rádiu. I ona si trénoval dlouhá odpoledne, ale pak byl za hvězdu. Takže přátelé. Nejčastější chyba. Lidé se snaží chodit dozadu. Ve skutečnosti by měla jedna noha vždy klouzat, zatímco druhá nese váhu těla na špičce. No, ještě dobrý takový trik. Dívejte se dopředu a lehce pohybujte u toho rameny. Ježíš, to je pohybu, tyjo. Si to vůbec člověk nedokáže skoordinovat. Takových pohybů najednou. Každý úplně jiný. Takže moonwalk rozhodně není žádná prča a Michael ho předvedl poprvé v roce 83. na oslavách 25 let vydavatelství. My jsme se dali písničku Billie Jean jako připomenutí, že během této písně moonwalk se poprvé objevil. No a co nás čeká za malý moment, objevíme ještě 5 největších hitů měsíce července 83. roku. Tak buďte s námi.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.

textu této písně se zpívá o červeném víně jako o prostředku k zapomenutí na ztracenou lásku. Přesto tato píseň od UB40 Red Red Wine působí překvapivě pohodově a optimisticky. Tak. Nebudeme rozebírat vztahy, jak na zkrachovalý vztah, na to expert nejsem, ale můžeme tady lehce probrat písničku Red Red Wine, což je součást evropského singlového žebříčku v červenci 83. roku. Pátá neúspěšnější píseň té doby bylo právě Red Red Wine. No a mnoho lidé si myslí, že se jedná o původní píseň skupiny UB40, ale ve skutečnosti tuto píseň nahrál už v roce 1967 Neil Diamond. A když se ten Neil Diamond dozvěděl, jak velký úspěch má verze UB40, tak na svých koncertech začal zpívat svoji původní píseň, ovšem ve stylu reggae, inspirovaném právě UB40. Takže on byl úplně první, mohl na tom vydělat Mailand, ale nějak ta písnička se v jeho podání nechytila, ale když ji proslavil UB40, tak se k ní velice rád Neil Diamond vrátil, ovšem musel jí hrát tak, jak ji lidé znali od UB40. To je blázinec, ale i to je samozřejmě možné ve světové pop music. Další megahit prázdnin 83. roku je před námi a to je filmová věc. Zaspomínáme na biják Flashdance a dáme si písničku What I'm Feeling. Tady je na Signál Rádiu Irene Cara. Hezký večer.

Flashdance a píseň What I'm Feeling odstartovali takovou celosvětovou mány taneční módy, návleky na nohy, tepláky, čelenky, sportovní oblečení. To všechno se stalo ohromným trendem tenkrát ve 83. roce, kdy napsali speciálně pro film Flashdance tuto píseň What I'm Feeling a stal se z ní vlastně největší hit roku 83. Jinak zpěvačka Irene Cara už měla zkušenost s podobným úspěchem, protože o 3 roky dříve naspívala titulní hit k filmu Fame. Tak jsem rád, že jsme si mohli trošku připomenout taneční film Flashdance v našem vysílání. Tady jsou 80. jako doma, hrajeme muziku 80. let od rána až do večera a teď vysíláme tak jako každou sobotu v 18 hodin nebo ve středu od 21. hodiny signály světových hitparád. Jeden konkrétní hitparádový žebříček z 80. let si přehráváme jedna ku jedné v našem vysílání. A dneska tu máme evropskou singlovou hitparádu, za malý moment ještě 3., 2. a 1. místo, ale já vás teď nechám nakouknout do našeho dalšího společného dílu, který si dáme za týden. A to nás tady na Signál rádiu čeká americký singlový žebříček z prázdnin roku 1984. A to zazní třeba i Billy Idol a jeho věc Eyes Without a Face. Tak já nechci čekat týden, pojďme si tu píseň jako ochutnávku dát už teď.

0: Odbarvené blonděté vlasy, kožené oblečení a také takový charakteristický ušklebek, to z něho udělalo jednu z ikon hudební stanice MTV. Billy Idol a jeho Eyes Without a Face, detaily o něm a o jeho hvězdné kariéře i třeba o tom, jak se dopracoval ke své přezdívce, tak to si řekneme za týden v dalším dílu Signálu světových hitparád, kdy se mrkneme do amerického singlového žebříčku z prázdnin roku 1984. No a pravidelní posluchači vědí, těm ostatním to připomenu, kdy vysíláme tyto retro hitparádové žebříčky. Je to vždycky v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21 hodin tady na Signál rádiu.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Wow, a tohle to už je George Michael a ten druhej s kapely UM. Klap.

0: Posloucháte Signál Radio a toto je písnička z roku 83., kdy skupina UM pozvala celý svět do klubu Tropicana, kde byly drinky zdarma a nálada nekonečně letní. Ano, jeden z největších, nejznámějších letních hitů 80. let. Tato píseň se povedla ikonickému duu UM, tedy George Michael a Andrew Ridgely. Pánové, tento klip k tomuto hitu natáčeli na španělské Ibize, která tehdy v 80. ještě nebyla tak masově známou party destinací, jako je dnes. Andrew a George si v klipu užívali bazén, sluníčko, koktejly. Přesně to, co si většina lidí s takovou exotickou luxusní dovolenou rozhodně spojuje. Takže klub Tropicana a třetí nejúspěšnější písnička evropského singlového žebříčku na týden přesně před 43 lety.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádiu.
0: Přestože členové skupiny Spandau Ballet nikdy nezískali zlatou olympijskou medaili, tak si dovolili ve 83. roce naspívat písničku o zlatě. Gold a Spandau Ballet teď na Signál Rádiu.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have.

0: Když se mluví o elegantním popu 80. let, tak pokaždé se mluví o dvou kapelách. O této, Spandau Ballet, a také o Duran Duran. Fanoušci často vedli debaty, která z těch dvou kapel je lepší. Jestli Spandau nebo Duran, tak za mě Duran samozřejmě, protože měli víc hitů, ale zase z druhé strany, když půjdeme jako do podpovrch, pod pokličku, tak ani ti Spandau, ono se jim říkalo někde jaký Spandau Ballet, takže já to říkám jako lidově, Spandau Ballet, oni ti Spandau Ballet taky nebyli vůbec špatní. To byla jejich singlová dvojka, písnička Gold, ale vlastně druhé místo evropského singlového žebříčku v červenci 83. roku, takže výborné umístění. Já bych ale přece jenom připomněl jejich úplně největší hit, abychom si mohli ty Spandau Ballet jako správně zařadit. Jejich největší hitovka byla tato, jmenovala se True. A nás čeká úplně největší hit 83. roku, právě teď na Signál Rádiu.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: V roce 1983 byl mobil větší než dnešní tablet a uměl jenom telefonovat. Ano, je to tak, skutečně ve 83. roce se objevil první mobilní telefon. Vážil skoro kilo, stál přibližně 4000 dolarů, no a taková sympatická cihla. No, nedalo se to moc používat, ale takové zařízení už samozřejmě existovalo. Tak každopádně v roce, kdy světu vévodil Moonwalk, taky Flashdance a kdy jsme si muziku pouštěli buď to na kazetě nebo na vinilu, a nebo jsme ji museli mít v hlavě, ve vzpomínkách. To byly jediná tři média, odkud šlo přehrát muziku, tenkrát ve 83. roce. No a v něm jsme dnes celou tuto hodinu, kdy nám zbývá odehrát úplně tu nejúspěšnější písničku měsíce července 83. roku. Takže co zvítězilo tehdy v evropském singlovém žebříčku? How? Taneční věc, která zbořila všechny hitparády v létě 83. roku. Tady jsou Casey and the Sunshine Band, kteří na svůj největší hit čekali celá 70. léta. Až pak najednou v 80. jejich frontman Casey napsal tady tu jednoduchou taneční skladbu, která rozdrtila všechny hitparádové žebříčky. Tak pojďme na ní, Give It Up, nejúspěšnější písnička v Evropě před 43 lety. Já jsem Martin Hovorka, za týden naslyšenou.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.